Radio Spin. Můj styl je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechá

0: originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
4: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer
4: na rádiu.

pojete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry, brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bič. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: jak to máte vy, spinneři?
1: Total, já úplně nenávidím celkově nakupování. To není jenom jako na zimu. Já to nesnáším ani v létě si jít nakupovat nový kraťasy nebo prostě cokoliv. Já úplně nenávidím nakupování.
2: Ahoj, tady Aja. Já teda krom nakupování dětského oblečení nesnáším jakýkoliv nakupování. Ať je to jídlo, ať je to oblečení. Když můžu, dělám všechno pro to, abych se těm obchodům vyhla. Tak ahoj.
0: Tak nakupování žrádla, to já zase můžu. To zase jo.
3: Miluju nakupování, miluju oblečení. Nakupujeme pořád, mám tak narvaný skříně, celá rodina, až se nás to i rozpíří.
0: Neskutečný.
4: K tomu zimnímu oblečení, tak to mi nevadí už vůbec, protože upřímně já docela to zimní oblečení mám rád, že člověk jako v tom teplu, je to takový příjemný a vlastně mi to nevadí, jako aby jsme to vzali trochu z jiného soudku.
5: Celkem mě to baví a jako popravdě já mám, asi nevím, jestli mám 14 zimních bund, 15 jarních bund.
0: Ty vole, tak to máš asi víc hadrů než moje Božka. To máš doma pravděpodobně místnost jenom na hadry, ne? Nebo kam to všechno prostě dáváš, Michale? Tak ať už zbytek víkendu užíváte v klidu domova nebo v obchoďáku mezi hadrama, tak si ho užijte. No a slyšíme se zase zítra ve Spin ránu. Tak si mějte krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

5 hodin 55 minut, máme tady pondělí 12. říjen, svátek slaví Marcel, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý pondělní ráno. Good morning. Víkend máme za sebou, bohužel, doufám, že jste si ho užili, že jste si hezky pěkně odpočinuli. No a my jdeme odstartovat první Spin ráno tohoto týdne. Tak co nás čeká? Čeká nás především Spin ráno bez Krištofa, protože je nemocný, tak bráško v první řadě, hlavně ať si brzo za náma zpátky. No a my si v pár minut nebo za pár minut řekneme o tom, jaký guilty pleasure má herec Ben Affleck. Zahrajeme si taky poznávačku, mrkneme se spolu na novou desku od Pitbulla, protože musím říct, že je naprosto jako perfektní. Zastavíme se taky u konkurenční platformy pro OnlyFans, no a dáme si dneska třeba taky mešápek a jedno šestlivce tady dneska obdaruju vstupenkama na Zrádce do kina, takže rozhodně dneska bude i o co hrát, takže toť program na následující 3 hodinky, no tak si myslím, že bychom to mohli jít spustit a jdeme se podívat rovnou na to, co nás čeká dneska venku. Aktuálně je venku poměrně velká zima, já jsem si na sebe vzal dneska teda jako mikinu, džíny a taky džínovou bundu a musím říct, že je mi v tom jako furt ještě zima, takže doporučuji se trošičku převoblíknout, aktuálně je tam nějakých 4 až 6 stupňů Celsia po celé České republice, jinak mimo Liberecko by v tuhleto chvíli nemělo nikde pršet, co se týče dnešního odpoledne, tak počítej s tím, že tady se nějaký přehánky objeví, opět teda Liberecko, k tomu teda taky Praha, no a odpoledne počítej s maximálkama kolem 12 stupňů Celsia, takže úplně nic moc ty teploty, nebo nikam vysoko ty teploty dneska nevystoupají. No tak ti přeju krásný pondělí, no a my startujeme Spin ráno. Hey.

6 hodin bezmála, taky 6 minut tomu, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, jedál taky domno a my se jdeme podívat na první dnešní zprávu. No a to je pro tebe, jestli jsi fanoušek DC komiksu nebo konkrétně třeba Batmana, protože mám pro tebe teďka fakt jako hustou zprávu, jo. Protože jestli do toho všeho, že jsi teda jako fanoušek DC, hraješ taky Fortnite, tak se ti může taky stát, že tam někde na serveru sejmeš Bena Afflecka, který si právě toho Batmana zahrál ve filmu. Ten totiž v jednom rozhovoru teďka přiznal, že pravidelně hraje Fortnite. Co je k tomu ale ta třešnička na dortu je, že taky k tomu na sebe napráskal, že se tam hrotí s jinýma hráčema. A já jsem si úplně představil, jak tam je prostě ten Ben Affleck s tím batmanovským skinem. Doma sedí na gauči v tom batmanovském obleku, drží prostě ten ovladač od toho PSK a hrotí tam ty 12-letý týpečky, který si prostě postaví tu obrovskou věž, jak to oni umějí, a sejmou ho prostě snajperkou někde ze zora a Ben Affleck tam má prostě jako absolutní amok. Hele, upřímně mega se prostě těším na to, až zapnu PSK a ve fonku dostanu strašně, ale strašně vyřváno od Bena Afflecka, protože jestli ho tam potkám, tak si myslím, že nějaký pík mojí moderátorské kariéry už není možný, protože tohle to by byl pík mojí kariéry jakožto hráče Fortniteu.

0: Doma máme 6 hodin a taky 10 minut k tomu, no a my se společně pro tuto chvíli přesouváme do dnešní poznávačky, ve který dneska bude žádat jeden film a musím říct, že jeden z mých fakt jako hodně oblíbených filmů. No a jsem zvědavý, jestli tady dneska ráno podle ukázek poznáš, který z těch mých oblíbených filmů by to dneska ráno mohl být. Tak pojďme si dát ukázku číslo 1, podle který tady můžeš v dalších minutách hádat.
1: Pro mě čest s vámi pracovat. Už jsem vás jednou viděl. Byl jsem u vás, když jste spal.
0: Jestli tě podle této ukázky napadá, co by to asi tak mohlo být za film, tak určitě už v tuto chvíli můžeš brát do ruky telefon a vytočit 210 32 30 30, dát mi vědět, který film to podle tebe je. Jestli se ti nechce teda jako telefonovat, jestli se prostě jako stydíš a tak, tak vezmi do ruky mobilní aplikaci Rádia Spin. Pokud ji ještě nemáš, tak ji určitě stáhni, buď to na Google Play nebo taky na App Store. No a pošli mi voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Pro jistotu ti ale ještě jednou pustím tu dnešní ukázku, podle které můžeš dál hádat.
1: Čest s vámi pracovat. Už jsem vás jednou viděl. Byl jsem u vás, když jste spal.

0: října pokračujeme v dnešní poznávačce, ve který hádáte jeden z mých nejoblíbenějších filmů, který mám. No a jsem zvědavý, jestli se tady během dnešního rána objeví ta správná odpověď. Zatím tady hádáš podle ukázky, kterou jsem ti poslal do éteru pár minut zpátky. Pojď si připomenout.
1: Pro mě čest s vámi pracovat. Už jsem vás jednou viděl. Byl jsem u vás, když jste spal.
0: Zatím teda musím říct, že tady nějaký tipy mám, ale nejsou úplně stoprocentní, tak pojďme se podívat na další ukázky, který jsem pro tebe připravil.
1: Nejedná rozumně, ale je to Asgardian. A také můj bratr.
2: Za 2 dny zabil 80 lidí.
1: Je adoptovaný.
0: No a co by ti mohlo úplně do extrému pomoct, tak si myslím, že je to ukázka číslo 3, protože tam zazní jedno poměrně hodně zásadní jméno.
3: Mluvíte s robotickým dvojníkem Tonyho Starka, zanechte vzkaz.
4: Je to naléhavé.
3: Tak mluvte naléhavě.
0: Jestli tě už podle této ukázky napadá, co by to asi tak mohlo být za film, tak určitě v tuto chvíli můžeš dál posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, tak už pro tebe možná žádnou další pomoc nemám. Maximálně to, že v tomto filmu se objevuje spoustu hvězd, jako třeba Robert Downey Jr., nebo třeba Scarlett Johansson, nebo třeba taky Chris Hemsworth a spoustu dalších. Víc už pro tebe ale dneska ráno udělat nemůžu. Dáme si písničku, no a dám tady další tipy.

0: Domno a my se společně blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který hádáš, jaký film tady mám dneska ráno na mysli. Pojďme si pustit poslední dvě ukázky, které jsme si tady spolu dávali.
1: Nejedná rozumně, ale je

0: Asgardian. A také můj bratr.
1: Za dva dny zabil 80 lidí.
0: Je adoptovaný.
2: A jdeme si dát ještě jednu.
3: Mluvíte s robotickým dvojníkem Tonyho Starka, zanechte vzkaz.
4: Je to naléhavé.
3: Tak mluvte naléhavě.
2: Já jsem tady pár minut zpátky říkal, že krom ukázek, které pro tebe mám taky několik men, který se tady dneska ráno objevují v tomhletom filmu. Jeden z nich je Robert Downey Jr., jedna z nejzásadnějších postav. Je tam taky třeba Scarlett Johansson a nebo třeba taky Chris Hemsworth. Tak pojďme se podívat na vaše tipy a začneme u Zachyho.
5: Tak dobré ráno, Benedikte. Tak moje paní říká Avengers. Tak hezký den, čau Zachy.
2: No tak já si myslím, že s tvojí paní bychom si poměrně rozuměli, jdeme se spolu podívat asi taky za Karpíkem do mobilní apky Rádia
6: Sport. Dobrý ráno, dnešní poznávačka je z filmu Avengers. Čau Karpík.
2: No a já si myslím, že není úplně potřeba tě dneska ráno úplně dlouho napínat, protože ti už od začátku musí být jasný, že dneska ráno tady jsou Avengers. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, nebo zatím do poznávačky, protože Celebrity Voice Lip nás čeká až za 20 minut, takže si jdeme na písničku, za chvilinku se koukneme na další zprávu, no a hnedka potom pokračujeme.

Dovno a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávu, protože my jsme tady společně s Krištofem nedávno řešili náš celebrity crush. Jinými slovy, nějakou celebritu, která se nám líbí. No a co si tak pamatuju, tak tady od vás dost často padalo jméno Megan Fox. Tak mám pro vás takovej malej lifehack. Megan Fox totiž založila platformu, která se jmenuje subs.com, což je server, který konkuruje OnlyFans. No a když už ho založila, tak si tam samozřejmě rovnou udělala i svůj vlastní profil, že jo. Takže se klidně čistě teoreticky může stát, že když ti někdo vezme telefon, no a na tuhle tu stránku tě zaregistruje, mrk mrk, no tak ji můžeš rovnou očíhnout, že jo. Jediný, v čem tě zklamuje, že Megan už bohužel nevypadá tak dobře, jako kdysi vypadala v Transformerech, jo, ale má za sebou nějaký plastiky, nějaký manželství, děti pravděpodobně asi ještě nemá, ale prostě ty plastiky fakt jako udělali hodně. No ale pro ten klid na duši přece jenom, když to uděláš s telefonem podobně jako Filip Turek a nějaký kámoš hospodě, přes který ten telefon bude kolovat, je tam prostě přihlásí. No tak, když už tak už, jo, co se nenakouknout prostě na to, jak ta Megan

pokračovat dál, tak mám tady pro tebe jedno důležitý info, protože se občas stane, že vypadne signál davu. To je prostě věc, kterou tady bohužel neovlivníme, to jsou takový ty technikálie, který se občas vymykají kontrole, rozumíš tomu. No a tak spoustu z vás píše občas Romanovi, že prostě jim nejde naladit dav. Tak mám pro tebe jedno takový docela dobrý info na to, jak to dávat dohromady, protože vlastně jednoduše, pokud ti zlobí signál spinu přes DAB, tak vyhledej stanici znovu v seznamu, znova ji nalaď a ono to potom půjde. Takhle jednoduchý to je. Hele, to je většinou taková ta věc, kterou prostě udělá ajťák. Jo, hele, ajťák prostě přijde, koukne na ten počítač, který ti nejde, zmáčkne tlačítko restartovat, ono se to restartuje a najednou to jde. Takže úplně stejně i u toho DABu je potřeba to prostě nějakým způsobem restartovat, aby si zase pěkně mohl s náma trávit nejenom třeba ráno, ale třeba taky dopoledne, odpoledne anebo podvečer. Hele, takže pokud ti nejde DAB, tak ho prostě jednoduše přelaď a je to tvoje?

6 hodin a 29 minut, pokračujeme společně ve Spin ráno, dneska máme 12. říjen, pondělí, svátek slaví Marcel, tak přeju všechno nejlepší ještě jednou. No a my se jdeme podívat na to, co nás takhle při pondělku bude čekat venku a musím říct, že to nebude úplně nejideálnější, protože aktuálně je tam nějakých 4 až 6 stupňů Celsia, když se podíváme na jejich republiky, tam je to spíš kolem té 4, ve středu a na severu je to kolem té 6. Každopádně aktuálně je tam polojasno a je zataženo, no a odpoledne počítej s tím, že se teploty lehce pozvednou, ale nebude to úplně kdo ví jak velkolepý, protože se zaseknou zhruba tak někde kolem 12 až 13 stupňů maximálně, takže s tím dneska počítej. Jinak počítej také s tím, že by mělo být celý den polojasno, místama se objeví nějaký přehánky, konkrétně teda co tady mám hlášený, tak jsou přehánky v Praze a taky na Liberecku, jinak to vypadá poměrně v pohodě. No a my se jdeme podívat ještě na to, jak to vypadá na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to v Ostravě v ulici 17. listopadu, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej taky na dálnicích, konkrétně teda na D1, pokud tedy z Ostravy do Brna, protože na příjezdu do Brna, konkrétně teda u Podolí se bourá a táhne se to poměrně daleko, táhne se to až někam k Velešovicům, takže tam určitě dávej pozor. Jinak zbytek dálnic regionu vypadá poměrně v pohodě. No a když se podíváme taky do Prahy, tak tady počítej taky s nějakým zdržovačkama, konkrétně to bude teda na příjezdu po D8 do Prahy, respektive už teda spíš na Cínovecký, protože tam se bourá, kecám, ono je to na výjezdu, takže tam určitě pozor na Cínovecký. Pozor si dávej taky na nájezdu z D10 na Kbelskou, protože i tam se bourá a začíná se to tam poměrně štosovat. Další kraj hlásí taky Pražský okruh a to kolem Řeporyjí po směru na Barrandov, takže i tam dávej pozor. No a poslední kraj tady aktuálně hlásí taky ulice k Barrandovu, takže dneska ráno určitě dávejte pozor, docela dost se bourá. No a kdo jedete MHDčkem, tak počítejte se zdržením, pokud jedete z Palmovky nahoru na Žižkov, protože na Žižkov to aktuálně nejede. Jezdí to přes ohradu, takže tam počítejte s tím, že budete muset přeskočit na autobus. Je to extrémně otravný, trvá to strašně dlouho, takže počítejte s tím, že vám to bude teďka 2 měsíce trošičku otravovat život. Automotospin, tvoje

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. It's okay, K.

0: taky 38 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Domino a my se společně přesouváme k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno hádáš podle zamotaného hlasu nějakou známou osobnost. No a ani dneska tomu nebude výjimkou, tak pojďme se podívat na to, jak ten dnešní Celebrity Voice Flip zní. Já si myslím, že dnešní Celebrity Voice Slip bude poměrně jednoduchý. Zatím ti nebudu napovídat nic víc, nechám ti hádat čistě jenom podle toho, jak ten zamotaný hlas zní. No a jestli tušíš, tak určitě dávej už v tuto tu chvíli vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jestli zatím nemáš absolutně žádný tušení o tom, o koho tady dneska ráno v Celebrity Voice Slip bude, tak si to pojď poslechnout ještě jednou, no a případně si počkej na další nápovědy, který tady zazní už za 3 minutky.
1: Nebo mobilní apka

0: Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který Jarášku patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu v tuhle tu chvíli připomenout. Tak já jsem ti zatím nenapověděl vůbec nic tomu zamotanému hlasu, tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady dneska zatím padaly a začneme u Patrika.
1: Já si myslím, že to byl Mac Miller.
0: Mac Miller to dneska ráno bohužel není, Patriku. Nicméně, my se spolu jdeme podívat na další nápovědy k tomuhletomu hlasu a sice to, že ti můžu napovědět, že dneska tady hádáš dabéra Indiana Jonese, respektive Harrisona Forda, což si myslím, že je poměrně velká nápověda. No a ještě větší nápověda je, že tenhle ten zamotaný hlas nás bohužel včera úplně náhle opustil. Víc ti asi nemá smysl prozrazovat, protože už teďka si myslím, že je to naprosto jednoduchý, takže klidně dá vyvědět, buď to na 210 32 30 30 nebo na naší mobilní aplikace Rádia Spin. Ještě jednou ti pouštíme, jak dnešní Celebrity Voice Lab zní.
2: Nebo mobilní apka

0: Celebrity Voice Flip.
1: Na Rádiu Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který Jarášku patřil dnešní zamotaný hlas. Pojďme se na něj spolu ještě jednou podívat. Dnešnímu zamotanému hlasu jsem ti napověděl, že dneska tady hádáš jeden zamotaný hlas, který nás bohužel během včerejška náhle opustil, že to byl dabér Indiana Jonese a taky samozřejmě hodně známý a taky hodně dobrý herec. Tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Začneme v mobilní obce Rádia Spin, kde se ozvala Kačí.
2: Krásné ráno, Dome, tak to je Jiří Štěpnička.
1: Kačí typuje Jiřího Štěpničku, pokud si dobře pamatuju, tak ten tady zazněl dneska ráno taky od Honzy.
3: Ahoj, tady Honza, ale není to Jiří Štěpnička.
1: A vlastně Jiří Štěpnička tady zazněl dneska několikrát.
4: Je to Štěpnička.
1: Dál potom třeba taky od Petra.
5: Nazdar, Dome, tak to je Indiana Jones, Štěpnička. Čau, Petr.
1: Já si myslím, že není vůbec o čem, protože opravdu to dneska ráno nemohl být nikdo jiný než Jiří Štěpnička. Já teda musím říct, že když jsem včera zjistil, že odešel Jiří Štěpnička, tak mě to teda hodně zasáhlo, protože co si budeme povídat, vždycky je to smutný, když prostě nějaký herec nebo dabér nebo nějaká známá osobnost odejde, protože s tím odejde i takový jako trošičku kousek tebe. Ne? Jakože musím říct, že když jsem prostě viděl Jiřího Štěpničku, tak jsem si představil prostě toho Indiana Jonese, nebo respektive takhle, jak sedím v těch svých, já nevím, 9-10 letech u toho Indiana Jonese a absolutně to hltám, že prostě takový ten kousek dětství je zase prostě bohužel prej. Nicméně Jirkovi Štěpničkovi děkuju za ten kousek dětství, který jsem tady od něj a mohl mít. No a my společně pokračujeme ve Spin ránu. Díky za všechny tipy dneska do Celebrity Voice Flipu.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: 6 hodin 52 minut, týra posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. Dneska máme pondělí 12. října, svátek slaví Marcel, tak ještě jednou přeju Marcelům všechno nejlepší. No a my si dáme takový rychlej recap toho, co jsme tady dneska za tu první hodinku stihli. Tak máme za sebou poznávačku, kde jste hádali dneska Avengers, taky Celebrity Voice Clip, ve kterém jste slyšeli Jiřího Štěpničku. Dál jsme si tady taky řekli o tom, jaký guilty pleasure má Ben Affleck. Zastavili jsme se taky u Megan Fox, která teďka založila platformu, která je konkurencí OnlyFans. No a pokračujeme spolu dál ve Spin ránu, kde máme ještě spoustu věcí na řešení. Mimo to si zahrajeme taky dneska mashup, dáme si taky hru jeden na jedno, ve který budete hrát o vstupenky na Zrádce do kina, takže rozhodně doporučuji dál poslouchat Radio Spin. No a samozřejmě to není všechno, budeme toho spoustu probírat, takže jsem zvědavý na to, jak se dneska budete vyjadřovat dnešnímu tématu, nebo respektive těším se na to, jak se budete vyjadřovat dnešnímu tématu. Teď se jdeme ale podívat taky na to, co nás dneska během pondělka čeká venku. Aktuálně by mělo být venku nějakých 6 stupňů Celsia, k tomu taky polojasno až zataženo, co se týče teplot, tak ty jsou zhruba tak teda mezi těma 4 až 6, je tam poměrně zima, takže rozhodně doporučuji se přivoblíknout, zvlášť teda pokud třeba startuješ ráno auto a ještě si tak jako posedíš v tom autě, než to začne topit, tak to si myslím, že bude poměrně hodně znát v tom vychlazeném autě. Odpoledne počítej s tím, že teploty vyšpalají maximálně ke 13 stupňům Celsia, jinak by mělo být dál polojasno, no a místama taky sprchne, konkrétně teda v Praze by se měl objevit přehánky, no a přehánky by se měly objevit potom taky v Liberci, takže tam s tím určitě během dnešního dne počítej.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Gaudeamus Alcotour, studentský mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. The

7:03 k tomu, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a my se společně jdeme podívat na další dnešní zprávu. Přiznejme si to, že občas se prostě všichni koukneme na Instači na profil našich ex a zčíhneme to. Nebo třeba taky na profil někoho, kdo se nám na střední nebo na základce líbil. No a nebo na profil někoho, kdo se nám třeba líbí teďka. Jenomže ono se občas stane, že prostě scrolluješ, jo, stalkuješ, tak jako co ten člověk dělá, jak vypadá a tak. No a najednou koukáš prostě na fotku z roku 2018 a omylem jí lajkneš. Jakože potom prostě spanikaříš, odlajkneš to s tím, že to ten Instagram prostě nenapráší, že jo. Jenže, no to ten Instagram napráší. No ale ten teďka testuje novinku a to režim pro ty, kdo jenom koukají. To znamená, že můžeš volně čumět na co chceš, můžeš se klidně někomu proskrolovat až úplně na tu nejprvnější fotku na profilu, no a prostě na nic nemůžeš reagovat. Tak možná už brzo nás čeká vysvobození z tady těch bizárů a taky omylů, no a nebo taky ne, protože Instači za to pravděpodobně bude chtít určitě účtovat nějaký prachy a to v rámci Instagramu Plus. Takže pokud nemáš Instagram Plus, tak si dost pravděpodobně tak trošičku v pytli.

Ještě než se tady společně dneska ráno přesuneme k dnešnímu tématu, tak mám tady pro tebe jednu hudební novinku, protože Pitbull vydal novou desku s názvem Bitcoin. Takhle, kdyby, jako musím říct, že kdyby Pitbull prostě jako vydal nějaký Bitcoin jako kryptoměnu s názvem, nebo s tímhletím názvem, tak by se releasem týhletý desky absolutně vyrostal do nesmyslu, protože album má 24 tracků, ale taky spoustu skvělých hostů. Mezi nimi je třeba Bon Jovi, Lil Jon, Akon, Jason Derulo, nebo taky Wiz Khalifa. No a nebo, a to mě, a myslím si, že nejenom mě hodně překvapilo, tak je skupina Kiss mezi hostama, se kterou celý tohleto album otvírá. A podle mě to prostě byla chyba, protože, nebudu lhát, je to track, který si dáváš znova a znova. A upřímně, zbytek desky jsem pomalu ani neslyšel, protože u týhletý věci... U této věci jsem se zaseknul fakt na hodně dlouho. Každopádně je to skvělá deska a pokud máte rádi Pitbulla, tak určitě doporučuji si to dát, protože je to narvaný hitovkama a je to narvaný fakt jako skvělýma hostama. Takže doporučuji Pitbull a Bitcoin.

7 hodin a 12 minut, ty dál dáváš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a já mám tady teďka jednu takovou malou story, protože já jsem si říkal, že bychom si dneska mohli tady na Radio Spin takhle při pondělku zkusit zlepšit den a zlepšit si ráno. Tak včera odpoledne jsem šel na chvilinku s Marloušem kolem baráku a viděl jsem tam dvě dodávky od stěhováku, ale úplně jiný dodávky, úplně jiný značky aut, jo, ale takhle, no je to absolutní kravina, ale mě to fakt jako udělalo takovou tu vnitřní radost, protože jak v autě při zastavení prostě zapínáš výstražní světla, tak víte, že jo, ty blinkry prostě, který blikají všude možně, no tak na obou těch dodávkách ty blinkry blikaly úplně na stejno. A já musím říct, že já jsem se nad tím úplně zastavil. A takový to, jak má člověk to mini OCDčko, tak prostě úplně to OCD zaplesalo, úplně jsem si říkal, hej, já mám prostě od teďka mnohem lepší den. No a říkal jsem si, že se tě zeptám, jestli je nějaká takováhle absolutní kravina, jakože fakt blbost, kterou prostě během nevidíš a zlepší ti den úplně stejně tak jako mě třeba tohleto. No tak mi dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a dávě mi vědět, co ti poslední dobou takhle udělalo lepší den, nebo co ti prostě za poslední dobu udělalo radost. Klidně dávě vědět během celého rána, jsem zvědavý na to, s čím tady dneska ráno přijdete. No a musím říct, že mám ještě jednu takovouhle story s blinkrama, ale je to zase trošičku jiný úhel pohledu. Ten si nechám až do vstupu za pár minut. Teďka je řada na tobě. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

Pár minut zpátky jsem tady na Rádiu Spin nakousnul takový svoje trošičku malý vnitřní OCD, když jsem ti vyprávěl tady o tom, jak jsem včera šel okolo baráku s Marloušem. Byly tam k tomu taky nějaký stěhovácký auta, ty auta blikaly výstražnýma světlama úplně ve stejném rytmu. No a říkal jsem ti, že mám ještě jednu takovou malou story, která se týká tak blinkru, která mě vlastně tak jako trošičku zlepší den a trošičku mě tak jako vnitřně uspokojí. A sice to, když třeba jedu někam autem, stojím na křižovatce a přede mnou stojí jako jiný auto a ty prostě mám zaplej ten blinker a přesně úplně stejný případ jako s těma stěhovákama. Oba dva ty blinkry, jak moje auto, tak taky to auto před mnou prostě blikají úplně na stejno. Hele, to jsou prostě věci, u kterých já si fakt tak jako trošičku chrochtnu blahem, takže jestli máš něco dost podobného nebo úplně stejného, a nebo klidně nějakou úplně jinou věc, která ti zlepšila za poslední dobu den, tak určitě dám vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem mega zvědavý na to, s čím dneska ráno přijdete. Stále.

0: Aspen Dom, 7 hodin a taky 18 minut. K tomu dneska máme pondělí 12. října, svátek slaví Marcel, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a já jsem tady pár minut zpátky otevřel taky dnešní téma, a sice to, jestli nějaká věc, která ti za poslední dobu udělala radost, nebo jestli nějaká maličkost, která ti takhle během dne dokáže udělat takový jako vnitřní klid, takový to prostě jako teplo, jako třeba, jak jsem říkal, že jsem viděl prostě dvě dodávky, které blikaly úplně stejně jako světlama. Tak jdeme se podívat za Richardem, který tady má jednu takovou věc, která mu zlepšila den.
1: Ahoj, dobré ráno, spinnery. No tak dom na tvoju otázku, že čo mi tak urobilo radosť. Bolo to, keď sme pred troma dňami s mojim kolegom vlastne išli na rovnakú zákazku, každý na svojom aute. Vôbec sme sa nedohodovali, vôbec sme si nevolali, o koľkej vyrážame. A presne pred tým domom bola jedna odbočka posledná a tam sme si museli dať navzájom prednosť, lebo to sa presne na sekundu.
0: Hele, ale tohle to je přesně ono. Jakože fakt takováhle maličkost, která ti dokáže zlepšit den, je

úplně boží. Takže jestli máš nějakou podobnou storku, nebo nějakou třeba klidně i úplně jinou storku, která ti zlepšila den, stejně tak, jako měl Richard, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte na silnicích. Začneme v regionech, protože tam se bourá, a to konkrétně v Brně v ulici Žabovřeská, takže tam určitě dávej pozor, tam to docela slušně poskakuje. Docela slušně poskakuje taky železniční v Plzni, protože i tam je hlášený crash, takže i tam jezdí určitě obezřetně. Když se podíváme na dálnice, tak tady poskakuje D1 na příjezdu do Brna kvůli crashi, a to okolo Podolí, takže tam rozhodně dávej pozor. No a pozor dávej taky na různých příjezdech po dálnicích do Prahy, protože i tady to poměrně dost poskakuje. Konkrétně teda D5, D6, D7 i D8. No a Praha samotná, tak to je taky kapitola sama o sobě, protože tady poskakuješ určitě v Holešovičkách směrem na centrum, potom taky na Kbelský směrem ven z města. Sjezd z D10 na Kbelskou, tak ten hlásí crash, takže poskakuje taky. Dál poskakuje taky Poděbradská kvůli crashi, Štěrbolská spojka. No a bourá se aktuálně taky na Malešickém náměstí, takže i tam opatrně. Jinak co se týče kolon, tak to je taková klasika. Barandovský most, potom taky Dobříská, no a potom taky Pražský okruh mezi Zličínem a Barandovem, takže i tam počítej s nějakýma těma minutkama navíc. Jestli víš o něčem dalším, tak klidně dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Automoto Spin.

0: prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Rich bitch.

0: 7 hodin 26 minut, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a dneska tady společně řešíme, jestli je nějaká věc, která ti dokáže zlepšit den. Nějaká jako třeba klidně i absolutní blbost, jako třeba to, že vidíš auta, které mají úplně stejně jedoucí blinkry. No a jednu takovou věc, která zlepšila den, tak tady má Petr, protože musím říct, že Petr tady přišel fakt jako s hodně hezkou věcí.
1: Myslím, že minulý týden ve čtvrtek jsem vykládal u zákazníka a šel okolo chlápek se ženskou, bylo jim hodně přes 80 let, takový starý lidi a drželi se za ruce. Já jsem tak nějak jsem šuměl, říkám, to je super. Prostě v dnešní úspěchaný době, že to ještě takhle je, prostě fakt se mi to líbilo.
0: Musím říct, že tohle je taky věc, která mi vždycky tak jako trošičku vyklouzí ten úsměv na tváři, nebo mi třeba tak jako cukne ten koutej, když si říkám, jako, že je to super, že někomu to takhle vydrží prostě i do těch, já nevím, 80, 90, že prostě jdeš po té ulici a furt jsi schopný prostě třeba po 40, 50 letech manželství držet za ruce, to mi přijde fakt jako hrozně hezká věc. No ale ptám se taky, co udělá takovouhle radost tobě. Může to být třeba to, že najdeš na zemi 5 korunu, může to být klidně to, že vidíš lidi, kteří přijdou stejně oblečený, protože hele, mě se takhle stalo pár týdnů zpátky, kdy jsem přišel do kanclu a 3 kolegové, kteří tam byli, tak všichni 3 měli absolutně stejný outfity, ale úplně omylem. Všichni měli prostě jako Nike triko, bílý Nike triko a k tomu měli prostě ještě takový jako světlý kalhoty. Úplně si říkám, hele, vy jste se domluvili, nebo co? Říká, ne, my jsme takhle prostě přišli náhodou. Takže i takováhle blbost, která ti dokáže zlepšit den, hele, dám vědět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Jsem zvědavý na vaše další storky.

7 hodin 30 minut, ty dáváš Radio Spin s tebou ideál taky domno a my se společně jdeme přesunout k druhému dnešnímu tématu, protože to nebude trvat moc dlouho, bude to trvat zhruba tak 2 měsíce, no a za ty 2 měsíce bude mít v kinech premiéru nový film od Avengers. Respektive takhle, nový film od Marvelu, a to Avengers Doomsday. Musím říct, že to je věc, na kterou se teda hodně těším, protože poslední Avengers byly někdy v roce, pokud se nepletu, 2019 Endgame. Ten ji teďka teda jako zažívá takový revival, protože ještě před Avengers Doomsday přišla do kina rozšířená verze asi tak o 4 minuty spolu s nějakýma potitulkovýma scénama, který právě navádějí na ty nastávající Avengers. No ale říkal jsem si, že bychom dneska ráno mohli pořešit takovou poměrně zajímavou věc, a sice to, že kdybyste teda tím pádem měli být třeba jako superhrdinové, nebo kdybyste měli mít nějakou nadpřirozenou schopnost, jaká by to byla? To mi dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a já to klidně můžu rovnou odpálit, protože jestli je něco, co bych fakt jako chtěl umět a mít to jako svoji nadpřirozenou schopnost, tak to je, abych se uměl teleportovat. Protože musím říct, že dneska ráno jsem si fakt po cestě do rádia prošel peklem, protože jak už jsem to říkal pár minut zpátky při dopravě, tak je rozsekaná tady tramvajová kolej, nebo respektive obě dvě tramvajové koleje mezi Palmovkou a mezi Žižkovem. Takže to vlastně jako jezdí přes různou jako náhradní autobusovou dopravu. No a ve chvíli, kdy se ti prostě spozdí tramvaj, do toho prostě ti ujede ten náhradní autobus, který potom, když jede další, tak potom nestihneš vlastně tu navazující tramvaj, tak je to prostě fakt jako průser. Takže moje nadpřirozená schopnost by měla být teleportace. Jaká teleportace by to měla být u tebe, to mi dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Jsem zvědavej, jaký superhrdinský tým se tady dneska ráno objeví.

0: přišlo, už je to všechno.
1: 7 hodina 35 minut, teda posloucháš Spin ráno s Domem, no a pár minut zpátky jsme tady začali řešit, jakou superschopnost byste chtěli mít. Přece jenom za pár měsíců jde do kina nový Avengers Endgame, tak jsem zvědavý na to, kdyby jsme tady čistě teoreticky měli postavit na rádiu Spin nějaký Avengers, jaký superhrdinové by se tady sešli. Já už jsem pár minut zpátky říkal, že mně by se líbilo, kdyby moje superschopnost byla teleportace, no ale zároveň teleportace taková, abych někam dorazil včas. Jakože dochvilnost by byla moje další superschopnost, protože to je třeba věc, kterou já fakt jako nemám. Jakože můžu to přiznat do éteru, v rádiu bych měl být zhruba tak někdy v 5.30, pokud se nepletu. No ale já jsem tady pravidelně v 5.45, takže jestli to teďka slyší Roman, tak mám teda pokutu. Nicméně, ptám se vás, jaká by měla být vaše superschopnost. To mi dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. No a jestli tak jako ještě trošičku polospíte, tak já si myslím, že Děda Lebeda vám trošičku pomůže.
2: Hej, plavčíci, vstávat! Raní ptáče dál doskáče.
1: 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej mi vědět, jaká by měla být tvoje superschopnost.

0: 7 hodin a taky 39 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. No a teďka tady řešíme, jaká superschopnost by měla být ta vaše superschopnost. Tak pojďme se podívat na to, co nám do mobilní apky Radio Spin přistálo od Martina a taky Martina.
1: Čau, tady Martin a Martin na cestě do školy. Tak já jako táta bych chtěl být nesmrtelný a synátor Martinek bych chtěl být
2: dělat největší kraviny na světě. Čau.
1: Tak čau, mějte se.
0: Ale tak jako třeba syn Martin už tuhle tu chvíli dělá největší kraviny na světě, co my víme, třeba už to je jeho vrozená superschopnost. No a jaká vrozená superschopnost by měla být ta tvoje, to mi dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 43 minut, máme 12. říjen, pondělíčko, pondělí, svátek slaví Marcel, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a pondělí bude vypadat tak, že aktuálně je venku nějakých 6 až 7 stupňů Celsia, tak je polojasno. Odpoledne počítej s teplotama něco kolem 11 až 13 stupňů Celsia a taky polojasno. Co se týče dnešního spin rána, tak my jsme tady pár minut zpátky začali řešit Avengers a taky superschopnosti, jaký bychom chtěli mít. Tak měli jsme tady Martina a Martina, teďka se tady společně jdeme podívat za Kubou.
1: Hele, moje optimální superschopnost by mohla být třeba rozumět ženským. To by měla být jako celosvětově pro chlapy, taková jako nejlepší superschopnost.
0: Je fakt, že pokud bychom se jako chlapy měli už s něčím narodit, tak je to přesně právě tato schopnost a to porozumět ženským. Ale možná třeba taky ženský by nám teďka mohli vytknout, že by zase chtěli porozumět chlapům, ale toť otázka, jestli by to měla být superschopnost nebo ne. Každopádně, jaká by měla být tvoje superschopnost, to mi dá vyvětnit buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, ať to tady spolu můžeme ještě během následujících několika minut rozebrat. Teď si dáme jednu Sáru Rikas a Iza.

0: 7 hodin a 46 minut, ty nám posloucháš Spin Ráno s Domem, no a dneska tady společně řešíme, jaká superschopnost by měla být ta vaše. Jakou superschopnost byste chtěli mít? To je téma dnešní další půlhodinky dnešního Spin Rána. No a jednu takovou superschopnost nám poslal taky Skerry.
1: Čau, hele, moje superschopnost by měla být vrátit čas a umět napravovat chyby.
0: To je docela hluboký. To zní jako, že Skerry prostě za posledních pár dní nebo možná pár týdnů něco podělal. Tak jestli to byl třeba vztah Skerry, tak třeba teďka právě poslouchá tvoje přítelkyně a třeba ti takovou šanci na to vrátit se v čase a napravit svoje chyby ještě může dát.
2: Spin ráno. Mashup.
0: A my se jdeme přesunout taky dnešnímu mashupu. Jak jsem sliboval dneska ráno, že si ten mashup dneska dáme, tak určitě na to přichází čas a to právě teď. Takže pojď si poslechnout, jak mashup dnešního pondělního Spin rána bude znít. Tady ho máš. Dneska musím říct, že to nemusí být zas tak úplně těžký, jsou tam určitě dvě věci, které tam slyšíš naprosto zřetelně. Potom je tam jedna věc, u které si myslím, že se na chvilinku zadrhneme, ale nemusí to nutně znamenat, že se nad tím zasekneme na celý ráno. Každopádně, jestli tě napadá, co by mohlo být dnešním mashupu, tak určitě můžeš už tuhle chvíli posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, co v tom mashupu je, tak vydrž pár minut a třeba ti tady někdo něco odhalí. Come with me,

0: 7 hodin a taky 52 minut, ty nám posloucháš Radio Spin a taky Spin ráno s Domem. No a jak už je zvykem, tak při pondělku se hezky pěkně dorazí Jirka a jde ti popovídat o novinkách do hitparády Spin Fresh. No a samozřejmě ani dneska to není výjimka. Jirko, čus.
1: Čau Dome, čau Spineři.
0: Tak my jsme tady, Jirko, pár minut zpátky se Spinerama začali rozebírat, jakou super schopnost by měli mít, protože za 2 měsíce prostě přijde do kina Avengers Doomsday.
1: Okay.
0: Můj nerdňácký film, na který se fakt jako těším. Tak kdyby si měl mít nějakou super schopnost, jakou bys chtěl mít?
1: Hele, já bych se chtěl asi umět teleportovat, protože jako umět se jako po práci takhle vyčilit někde, já nevím, na Bahamách prostě, nebo někde, potom si přilítnout naspátek. Žádný lítání, protože to je zdlouhavý, ale no, prostě jasně. Teleport.
0: Těma teleport, tak to jsem tady říkal taky. A to právě kvůli tomu, jak jsme se tady teďka bavili o Féter, že je tady rozkopaná ta želivárna, tak kvůli tomu jsem si říkal, tyvo, já bych fakt jako chtěl takhle lusknout a být v práci, abych nemusel tohle to řešit. A vlastně jsem vůbec nepomyslel na to, že bych mohl takhle vyrazit někam k moři.
1: A že by se prostě teleportovali jenom do práce zase.
0: Není nic, ale Jiříku, ty jsi nám přišel představit novinky v hitparádě Spin Fresh Hits, tak jaký to budou?
1: Tak máme tam první novinku od Oriona, je to track DB, neboli Deutsche Bahn. Je to track o graffiti, je tam společně s ním taky Vladimír 518, Pain, nebo taky německý rapper Vodka.
0: Mm-hmm. My jsme tady měli pár týdnů zpátky vlastně celosvětovou předpremiéru tohoto tracku. Mm-hmm. A musím říct, že jsem se na to fakt těšil a docela mě i zaujalo právě, že si Orion vzal takhle na feat i německýho rapera. Zahrálo to.
1: Já myslím, že to je právě super. Celkově i ten beat k tomu sedí nádherně. A já osobně mám strašně rád tady ty mixy češtiny a jiných jazyků v rapu, takže mě to baví hodně.
0: A jako funguje to dobře. Jako druhou novinku ty si přišel představit, co za track?
1: Tak druhá novinka je od Lifera a Mata, je to takovej odlehčený track s názvem CC. A je to vlastně track inspirovaný messengerovejma zprávama, takže proto i ta absence diakritiky a všeho takového v tom tracku. Musím. Je to takový prostě odlehčený vtipný track.
0: Že si s tím vyhráli i takhle, jakože tam normálně jako rapujou a zpívají fakt bez diakritiky.
1: Jo, přesně tak.
0: Tyvá, to je hustý, ale mně se líbí, jak prostě jako jednak to, že je doba, kdy jsou písničky, které trvají prostě jako minutu a půl až 2 minuty, ale taky písničky, kde se poměrně doskracují názvy, protože DB a CC po sobě jako novinky přijde fakt jako neskutečný.
1: Dneska to je hodně, hodně krátký, to je pravda. Já teda musím říct, že Lifer společně s Matem mají velkou výhodu, že oni prostě nezačali jako ty tvrdý gangsta rapeři, takže oni mají prostě otevřený dveře a můžou se dělat úplně cokoliv, i třeba track CC o Messengeru.
0: OK, no a předpokládám, že v rámci flashbacku se vracíš zpátky do nějakých dob Oriona, kdy byl fakt jako ještě v té době jako hodně nahoře.
1: Je to přesně tak, vracíme se k Orionovi a k tracku Co se nelíbí, společně s ním Vladimír a Zukorp. Je to vlastně track z Territorium Trojky, což už je 5 let, co tahle deska je venku. Takže utíká to šíleně. Orion není jeden z těch raperů, který by sázal jednu desku každý rok. Mm-hmm. A myslím si, že to je dobře, že za tu dobu vždycky nastřádá další věci, které může propsat do té hudby.
0: Tak je fakt, že minimálně, když se Orion takhle vrátí po X letech, tak to prostě vždycky stojí za to, co se budeme povídat.
1: Hlavně
0: Orion si vysleduje nějaký trendy, které prostě fungují, zandá je do té desky, stejně tak jako Mike Traffic, který mu pravděpodobně ty desky taky produkuje, že jo. Takže musím říct, že jako se to vyplácí většinou to čekání několika
1: let. Určitě, určitě.
0: Taky se vyplácí ten poslech. No tak jo, já ti děkuju za představení novinek.
1: Já
0: a
1: díky.
0: My se společně jdeme podívat ještě na to, co nás čeká venku. Protože máme 7 hodin a 55 minut, tak musíme poskočit o kousek dál. Aktuálně by mělo být venku něco kolem 6 až 7 stupňů Celsia, ale počítej s tím, že se to během dnešního dne bude zvedat, a to sice ne úplně o moc, protože teploty dneska vyšpáhají maximálně ke 13 stupňům Celsia, což není už úplně pohodička, ale přece jenom máme tady už polovinu října, takže to musí být na tom počasí i znát. Venku čekají polojasno, místama taky přehánky, konkrétně teda na Liberecku a taky kolem Prahy.

0: Máme 8.05, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou jde taky Dom, no a protože už za dva měsíce přijde do kina dlouho očekávaný film Avengers Doomsday, no tak jsme spolu dneska ráno rozebírali, jaký superschopnosti byste chtěli vy spinneři mít. A musím říct, že tady přišly poměrně jako zajímavé věci, tak jdeme si to zrekapitulovat. Martin.
1: Čau, tady Martin a Martin na cestě do školy. Tak já jako táta bych chtěl být nesmrtelný. A senátor Martínek by chtěl být?
2: Dělat největší kraviny na světě. Čau.
1: Tak čau, mějte se.
0: No tak tady je to naprosto jasný, jdeme se podívat taky za Skerim, protože Skerry to vzal vlastně docela z té hlubší stránky.
3: Čau, hele, moje super schopnost by měla být vrátit čas a umět napravovat chyby.
0: Oproti tomu, ale takovej Kuba, tak Kuba vlastně přišel s něčím, s čím bychom se měli narodit snad úplně všichni chlapi.
4: Hele, moje optimální superschopnost by mohla být třeba rozumět ženským. Myslím, že to by měla být jako celosvětově pro chlapy, taková jako nejlepší superschopnost.
0: Kubo, můžu naprosto souhlasit, no ale do mobilní apky Rádia Spin ještě mezi tím přistála taky voiceovka od Nadís, tak pojďme za Nadís.
5: Dobré ráno, dome a spinneři, tak já bych chtěla mít jednu superschopnost a pro mě by to bylo žrát a nepřibrat. Hezký den, čau.
0: No tak asi beru zpátky tu super schopnost od Kuby, protože jestli je věc, se kterou bych se měl fakt jako nebo chtěl narodit, tak je to právě žrát a nepřiznat, protože hele, ty víš, že žrádlo je moje, no ale co je k tomu taky moje, tak je samozřejmě taky ten velký popek, protože to k tomu žrádlu prostě bohužel patří.

8 hodin, 10 minut, ty dá posloucháš Spin ráno s Domem, no a my se jdeme společně podívat taky na další zprávu, kterou tady mám pro tebe ready. A sice to, že Megan Fox udělala teďka takovou konkurenci pro platformu OnlyFans, a sice to, že založila platformu subs.com. My jsme se od tady nedávno o Megan Fox bavili, když jsme řešili s Krištofem spolu naší celebrity crush, to znamená nějakou celebritu, která se nám líbí. No a právě jsem si říkal, že čistě teoreticky, kdybys to udělal tak jako na Filipa Turka, že by si nechal po hospodě kolovat svůj telefon a někdo se ti jen tak úplně náhodou prostě přihlásil nebo zaregistroval právě na tu Megan Foxinou platformu, no a tam si našel její profil, tak čistě teoreticky bys to mohl očíhnout, protože myslím si, že Megan Fox jste tady fílovali dost s náma, takže čistě jenom taková rada, pokud chcete vidět, jak Megan Fox prostě jako vypadá, jestli na něj ještě i dneska můžete mít vůbec crush, no tak nechte prostě kolovat mobil po hospodě, on vám ji tam někdo hezky pěkně najde.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8.13, to je čas, kdy tady na Rádio Spin pravidelně týzujeme na hru Pravdu nebo lež, která většinou startuje zhruba tak 3 minutky po tom, co ji tady vyhlásíme. Takže jestli si chcete někdo zahrát Pravdu nebo lež, a já věřím tomu, že si budete chtít zahrát Pravdu nebo lež, tak cinkněte na 210 32 30 30, protože zhruba tak za těch 3,5 minutky si ji tady spolu dáme. Nicméně, abych vás trošičku motivoval k tomu, abyste si cinkli, tak vám taky můžu prozradit dnešní téma Pravdy nebo lži dopředu. Asi se téma vězení. No, jsem zvědavý, jestli tady má někdo nějakou zkušenost, nebo třeba jestli taky někdo o těch vězeních něco ví. 210 32 30 30, startujeme Pravdu nebo lež za 3,5 minutky. Tak cinkněte.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Co se ti asi tak stane, když vyhlásíš, že za chvilinku začíná Pravda nebo lež a u toho si vypneš telefon? No samozřejmě se ti nikdo nedovolá, že jo? No takže potřebuju teďka rychle někoho, kdo je právě teď u telefonu, aby vytočil 210 32 30 30. No a zkusil tady napravit moji chybu, a sice to, že jsem si tady prostě omylem vypnul telefon. To se prostě stává i těm nejlepším. No a někdo moji prozbičku vyslyšel, někdo se mě tady pokouší zachránit. A kdo to je? Dobrý ráno.
2: Halo,
1: zkusí slyšet
2: Ruda.
1: Čau Rudo, tak já jsem rád, že jsi cinknul.
2: Halo, jo.
1: Jo, slyšíme se? Super. Byl tam nějaký trošičku bordel. Nicméně, Rudo, téma vězení. Viděl jsi třeba nějaký film o vězení, nebo třeba čet nějakou knížku, která by tě mohla pomoct?
2: Jo, pár jich bylo a čtu teď akorát knížku.
1: OK, no tak jo, tak jsem zvědavý, jestli ti v něčem pomůže. Jdeme tím pádem teda na otázku číslo 1. Francouzský zločinec Pascal Paet dostal z přísně střežených věznic, nebo se mu dokázal z přísně střežených věznic utíct hnedka třikrát a pokaždý k tomu použil unesenou helikoptéru.
2: Ale myslím si, že to bude i pravda tohle.
1: Myslíš si, že se mu povedlo třikrát jako takhle ukradnout helikoptéru, že se tam
2: nepoučili? Bude to takový bizár, že bych tomu i věřil, ano.
1: OK, tak označujeme pravdu. A je to přesně tak, Rudo. Sice to nebyl úplně on, vždycky to udělali jeho komplicové, který vždycky nějakýho pilota s vrtulníkem unesli, no ale povedlo se jim vždycky přistát na dvoře věznice, odkud ho odnesli, prostě úplně jednoduše. No tak jo, jdeme na druhou otázku. V roce 2017 se vězňům povedlo utíct díky burákovému máslu.
2: Ale to bude lež.
1: Myslíš, že burákový máslo tě nedostane ven z jailu?
2: Ale maximálně, že bys byl na ně alergický, dostal tě do nemocnice a tam musíš být sutek.
1: Tyhle, to je ale docela dobrá pomůcka. No tak jo, jestli seš plně rozhodnutý, Rudo, tak označujeme lež.
2: Ano.
1: A bohužel, je to pravda. Protože jim se povedlo na dveřích přemazat číslo pomocí toho burákového másla tak, aby ty dveře vypadaly jako dveře do celé, no a potom přes interkom požádali nějakého neskušeného strážního, aby jim to na dálku otevřel.
2: To chlovouk dolů, kluku.
1: Jako, měli to promyšlený docela dobře. Tak jdeme...
2: Tak oni se tam nudějí celý dny, tak oni na to...

0: toho mají času dost pryč.
1: To je pravda, no, kor, jestli jsou třeba na té celé ještě dva, hele, tak oni to nějakým způsobem musí dají dohromady. Tak, poslední otázka. Nejkratší pobyt ve vězení v historii trval pouhých 10 vteřin.
0: Ale tomuhle bych i věřil, že to bude.
1: Jakože by prostě možný. Soudce rozhodnul a kletnul kladívkem. Jo, tohle toho zavřete na 10 vteřin, ať si to jenom vychutná.
0: Si myslím, že by to spíš bude justiční omyl.
1: No okej, okay, ale tak označujeme, že to je pravda. A Rudo, je to pravda? Ale ne, protože by to byl omyl, ale v Británii byl týpek odsouzený na 2 hodiny za nějaký výtržnictví. No ale než se do toho jailu dostal, než to všechno sepsali, než prostě jako podepsal nějaký papíry. No,
0: tak mu to vlastně celý uteklo.
1: Tak mu to celý uteklo. No tak je, Rudo, dneska teda je pravda nebo lež tvoje?
0: Děkuji.
1: Já děkuju za hru a děkuju, že jsi mě tady vysvobodil. Tak jsi mě krásný, Rudo.
0: Taky, díky, ahoj. Čus. Čau.

0: 8 hodin 24 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky Domno a jedna taková malá připomínka toho, že pokud vám nefachá dub, nebo respektive Radio Spin na dubu, tak doporučuji ho přeladit. To je taková věc, která ti pravděpodobně pomůže. Jenom taková malá rada, protože jste některý z vás psali Romanovi, že prostě dub nebo respektive Radio Spin na dubu nechytáte, takže jenom tuhle tu technickou chybičku musíte prostě bohužel pořešit u vás, protože to jsou prostě chyby na vysílači, kterými tady úplně neovlivníme. Takže pokud ti nejde Radio Spin na dubu, tak to prostě jenom přelaď a hnedka je to tvoje. Rychlá doprava na Radio Spin, jdeme se podívat také na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. A myslím si, že se asi pravděpodobně v tuhleto chvíli zastavíme akorát v Praze, protože dálnice i regiony aktuálně vypadají poměrně dobře. Jediný co, tak ty dálnice na příjezdu do Prahy už nevypadají zase tak úplně ideálně. Nebo respektive třeba i na výjezdu, protože třeba taková D8, tak ta hlásí dva kreše na výjezdu z Prahy, takže tam určitě pozor. Pozor si dávej taky na příjezdu do Prahy po D11, protože tam to trošičku poskakuje. No a to ne jenom kvůli tomu, že se tady pracuje na Pražském okruhu, ale taky kvůli kreši, který je tam hlášený. Dá se bourat taky v Holešovičkách směrem na centrum, takže i tam jezdí opatrně. Další kreš v tuto tu chvíli hlásí taky jižní spojka směrem na centrum, potom taky ulice Modřanská směr centrum. No a dál se bourat taky na Poděbradský, takže i tam jezdí opatrně. Takže pokud máš takový choutky na to, že by si vyrazil do práce autem dneska po Praze, tak to rozhodně nedělej, protože tady 3/4 Prahy aktuálně stojí, takže rozhodně doporučuju spíš dneska vyrazit MHDčkem, ale pokud nemůžeš jinak, tak bohužel dneska si určitě nějakou tu minutku postojíš, a to konkrétně hlavně po Praze.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme 8 hodin a taky 35 minut k tomu, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a za pár minut se tady můžeš zahrát o stupenky do kina, konkrétně teda o stupenky na Zrádce, takže pokud jsi ještě na Zrádcích nebyl a chtěl bys, a věřím tomu, že chtěl, protože to je jasný kinematografický zážitek, tak rozhodně doporučuji se cinknout na 210 32 30 30, no a zkusit štěstí, protože třeba příští týden půjdeš do kina na Zrádce ty, takže 210 32 30 30, cinkni si do hry jeden na jednoho. Startujeme za 2 minuty a 55 vteřin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ráno na Radio Spin.
1: 8:39, ty nám posloucháš Spin ráno s Domem, no a teďka taky hru Jeden na jednoho, ve který dneska soutěžíme o stupenky na Zrádce do kina, a to na příští středu. No a o ty stupenky se tady dneska ráno popere Míša. Míšo, dobrý ráno.
2: Ahoj.
1: Tak, koho by si vzala do kina na Zrádce?
2: Dneska to bude Emča, moje dcera.
1: No, OK, no tak seru, ale to si myslím, že by bylo naprosto perfektní, protože ale vidět tam třeba Vojtu Kotka nebo někoho ze Zrádců si myslím, že by pro Emču byl velký zážitek. No a já jsem zvědavej, koho by do kina vzal Patrik, který je na drátě číslo 2. Patriku, čus.
3: Ahoj, určitě manželku.
1: Manželku, no tak hele, proto by to byl taky zážitek, ale bacha na to, aby ti neutekla s Vojtou Kotkem, hele.
3: No to se právě může stát, ale...
1: Víme, jak to ženský s Vojtou Kotkem mají. No nicméně, my se jdeme pustit do hry Jeden na jednoho. Dneska teda tady budou padat otázky na zeměpis, takže pokud jste vzdělaný v zeměpisu, tak si myslím, že by vám to mohlo dneska trošku pomoct. Tak jdeme na otázku číslo 1. Jenom předtím jenom připomenu, že proto, abyste mohli odpovědět, musíte se přihlásit tím, že zakřičíte svoje jméno a necháte se vyvolat. Jinak přihráváte bod na druhou stranu. Takže otázka číslo 1 zní. Který světadíl je podle rozlohy největší?
2: Míša?
1: Míšo?
2: Já bych zkusila Ameriku?
1: Amerika to bohužel není.
3: Patrik.
1: Patriku.
3: Austrálie?
1: Austrálie, ta to už vůbec není.
2: Tak Míša.
1: Míšo?
2: Já zkusím Asii.
1: Asie je správně. Tak hele, tak přidávám první bodíček, i když to byl trošku pain, ale nevadí. Jdeme na otázku číslo 2. Jaký je hlavní město Austrálie?
2: Patrik
1: byl o vteřinku rychlejší, Patriku.
3: Canberra,
1: hezky pěkně, ale čekal jsem, že budete bojovat se Sydney, a ono to tak není. No dobře, hele, tak poslední otázka, rozstřelová. Který dvě řeky se neustále střídají o post té nejdelší řeky na planetě?
3: Patriku. Amazonka a...
1: Jestli řekneš Vltava. Amazonka a to druhý bylo? No, tak to přidáme Míše slovo, Míšo.
2: Nemohl by to být Nil.
1: A teda ta druhá bude?
2: No to by byla ta Amazonka.
1: A ta Amazonka, tohle jsem chtěl přesně slyšet. Takže ano, tím pádem připisuju druhý bodík. Míšo, já ti gratuluju. No a Patriku, ty nezoufej, protože o stupinky na Zrádce soutěžíme i zítra, takže klidně zítra
3: a
1: můžeš to štěstí.
3: Aspoň si udržím manželku, děkuju.
1: Hele, ale štěstí můžeš zkusit i zítra. Tak jo, Patriku, díky za hru, měj se krásně, čau.
3: Dík, mějte se, čau, ahoj.
1: No a Míšo, vydrž mi na drátě, řekneme si, kam ti stupinky pošleme.
2: Díky, ahoj. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these street rides.

0: Spin ráno. Meša.
1: 8 hodin a taky 47 minut k tomu, ty dá posloucháš Spin ráno s Domem, no a se mnou už je ve studiu lehoulince, unavená lehoulince, uzývaná Vicky, čus.
2: Krásný dobrý ráno, taková ucestovaná jsem.
1: Z čeho jsi taková vyřízená, prosím tě?
2: Z ranní cesty jsem. No, tři přestupy dělají svoje.
1: Tak jezdíš přes Palmovku. Víc,
2: jo, jo.
1: To je prostě je to peklo.
2: Je to no, peklíčko.
1: Ale, hele, já ti mimo éter poradím, jak na to, já jsem si to dneska vyzkoušel a jo. Ono to, možná to půjde, možná to nebude tak hrozný.
2: Hele, tak můžeme pak porovnat cesty.
1: OK, hele, jako myslím si, že budeme mít rozhodně co porovnávat. Nicméně, Vicky, já jsem si tě sem pozval kvůli dnešnímu mashupu.
2: No tak pojď.
1: Tak pojďme se na něj spolu podívat. A doufám, že jsi mě nekoukala do taháčku.
2: Ne, to jsem nekoukala.
1: Tak jako koukala tím směrem, si
2: no,
1: říkám,
2: protože ti to hrálo, tak mě to vždycky zajímá, jak tam běží jo, ten čas, takhle. Ale jinak nevím, kde to máš. Hele, co jsem tam poznala, bylo ADHD, ale no, to je od Dema.
1: To je od Dema, no.
2: Yes. ADHD.
1: No, dobře.
2: No, a potom tam bylo Never Ending Story.
1: Look at what you see. Hezky, pěkně.
2: To mám ráda.
1: No a dáš dohromady i to poslední věc.
2: Lol, tam byly tři.
1: No, byly tam tři?
2: Ne, tak budeš muset asi pustit ještě jednou, pokud žádný spinner neví.
1: Tak počkej, to pustím ještě jednou.
2: Někdo tam na začátku něco.
1: Někdo tam něco štěpotná, viď? No.
2: Jo, jo.
1: Ale to pokud se nepletu, tak odhalil Honza.
3: Ahoj, tady Honza, hle, já tam slyšel nekonečný příběh a jestli se rozlobíme, budeme zlí, tyhle ty dva filmy, nebo hudbu z těch filmů.
2: Pusty.
1: Znáš, jestli se rozlobíme, budeme zlí?
2: Ne.
1: Ne? Come with me for fun in my baggy. Bud Spencer a Terence Hill.
2: Aha.
1: Legendy legend, podle mě.
2: Dík,
1: prostě,
2: no, to jsou zase typy.
1: To jsou zase typy. No tak jo, hele, tak a tím pádem máme dnešní mashup vyřešený, protože to je všechno, co tam bylo. Takže my si teďka dáme jednoho metrovou mina a za chvilinku se vracíme spolu s Vicky.

0: 6 hodin 53 minut, teda posloucháš Spin ráno s Domem, no a už jenom na posledních pár vteřin, protože se mnou už je ve studiu Vicky, jak už určitě víš, během několika posledních minut. No a my se jdeme spolu podívat na to, co vás čeká dneska ráno, nebo dopoledne v komunikátoru. Vicky, komunikátor, co tam bude?
1: Komunikátor, nekomunikovat. No ne, spinere, tak máme krásný pondělí, ne, tak trošku zima, takže si myslím, že bychom potřebovali zahřát. Jen normálně, já jsem fakt vytáhla už v podstatě zimní bundu.
0: Já jsem nad tím ráno taky přemýšlel, no. Ale já jsem si říkal, protože asi letos, až mi přijdou prachy, které přijdou 15. takže ve čtvrtek, tak si potřebuju koupit novou zimní bundu, protože ta stará už je odporná.
1: Fuj, ty nepereš nebo co?
0: Peru, ale už jí mám 6 let.
1: Okay.
0: Takže jsem si říkal, že do té doby, než si koupím novou bundu, takže unosím prostě ještě mikinu a džísku.
1: Tak ty seš odvážnej teda.
0: Jo, jsem, no, je mi sakra zima, jsem to chtěl říct.
1: Ale máš styl.
0: No, nemám moc.
1: Takže jestli uvidíte nějakýho blázna, který se ještě teďkom promenáduje prostě v džísce, je to dom.
0: Je to tak.
1: Takže ho potkáte někde v Praze.
0: Nicméně, by to teda tím pádem chtělo asi nějaký letní pecičky, ne?
1: Je to tak, něco letního, abych tam dala léto. Já bych se s tím nemazala.
0: No tak jo, tak můžete objednávat.
1: No 210, tak rozhodně zavolej.
0: 32, 30, 30 nebo mobilní apce rádi. Já spíne, ještě si to dneska naposled řeknu. No a my koukneme na počasí. Tak co se týče počasí, to nebude úplně nejslavnější. Aktuálně by tam mělo být pořád nějakých 7-8 stupňů Celsia a odpoledne počítí s maximálkama kolem 13. To je hrozný.
1: Uf.
0: Fuj.
1: To je ble. Se mi navalilo normálně.
0: Jo, mě taky, tyma. A to si nedovedu představit, jak se musí navalovat Romanovi, když vidí tohle počasí.
1: Ty jo,
0: protože víme, že Roman prostě miluje to léto.
1: Já vím, no. To těžká rána. Romane, soucítíme. Posíláme sílu a zdravíčko.
0: Posíláme sílu a hlavně zdravíčko, protože Roman je ještě pořád nachcípaný. Tak aj. Držíme palce, ať je z toho brzo venku. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9. Tak se mějte krásně. Čus.
2: Spin Radio.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
6: Starýho psa nenaučíš nový triky, nemůžeš vymazat zkušenost a podcenit čas.

0: Má mě, dala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Rádio, rádio, rádio,
2: rádio Spin.
3: Oh shit, baby. Yeah, yeah.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě dneska zdraví zase Vicky. Máme pondělí 12. října, no a svátek má dneska Marcel. Takže Marceli, pokud posloucháš, tak rozhodně neváhej a zavolej si o svůj track na přání. No a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Hele, já doufám, že tam dneska hodíme něco opravdu letního, protože venku je teda taková kosa. No a to už celý začalo o víkendu, že jo? Což teda mimochodem doufám, že jinak jsi užil víkend fakt na max. Mě o víkendu chrochtalo v uších, byla jsem jako v žitě, prostě velká grilovačka, jo. Hele, ani déšť nás nezastavil, maso bylo na obrovském roštu, to jsem v životě nezažila, tak obrovský rošt. Jen původně teda měl být divočák, ale nakonec nám prej nějak zdomácnil a na roštu byl vepř jako pepř. Takže doteď vzpomínám na tu hostinu a trávím, zdravím do východních Čech, byla to paráda. No a prosím tě, spinere, dneska se samozřejmě můžeš těšit taky na spoustu zajímavostí. Mimo jiné se podíváme na víkendovou policejní akci a následnou záchranu, která proběhla na Hlávkově mostě. Prosím tě, nech se překvapit. Každopádně někde tady mezi náma pobíhá hrdina. Inkognito, jo, takže rozlídni se kolem sebe, no a pokud víš o někom, kdo v sobotu ráno běžel po Hlávkově mostě, tak možná je to právě ten člověk, který zachránil dva policajty, kteří uvízli ve Vltavě. No tak potom si o tom řekneme ještě víc, teď si jdeme dát samozřejmě track, no a ty už mi zavolej, ať máme co hrát, Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že taky tracky na přání. No a já už tady mám vzkaz od prvního spinera. Tak co, Máro, co si necháme zahrát? Bude to podle všeho něco letního a hlavně pro koho?
2: Já vás zdravím, tady Máro Ečket, to stanuji Varu. Zdravím všechny domovníci, zdravím všechny pacienty a přeju vám hlavně to zdraví. A hezký podzimní počasí. Mějte se krásně, mějte

0: se rádi a co vás neví. Děkuji.
1: Jasnačka, no tak pro všechny, ať jsme zdraví, tak hudba je nejlepší medicína, tak dáme si to léto, ať to tady hezky rozjedeme. Tak pojďme na to. Díky, Máro, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. Právě nám zahrála Jessie na featu B.O.B. Price Tag, no a teď už to bude zase na tobě, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj song, no a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No tak se těším, co mi tady přistane. Teď půjdeme na dopravu, budou 3 tracky, no a pak už je to zase tvoje. Tak vytáčej. No a já už se jdu podívat na rychlou dopravu na Radio Spin. Co se týče regionu, tak tady máme nehodu v Brně v ulici Koliště, no a potom taky v Liberci na Tržním náměstí. Dálnice teď vypadají v pohodě a průjezdně, takže se přesouvám rovnou do Prahy. No a tady máme nehodu na pražském městském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1. No a crash je taky v Bubenečském tunelu směrem na Troju. Je tady neprůjezdný levý pruh a jsou tady v sobě dva osobáky. Jinak koukám, že nám poskakuje Českobrodská směrem do centra, tady čekej 10 minut navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše, ale pokud ty máš nějaký čerstvý info ze silnice, tak rozhodně dávej vědět mě i spinnerům. Zavolej anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkus

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Co to bude, Carniši?
2: Ahoj, ahoj, tady Carniš, prosím tě, poprosil bych zahrát od Buchky Dosti a Sásky. Bylo by to na zlepšení nálady pro nepovedený fajtu, díky moc.
1: Dobře, dobře, hele, Carniši, za mě za prvý respekt, protože teda zápasit v těžký váze je pro mě nepředstavitelně těžký. Hele, ale víš co, ne vždycky se zadaří, ale o to větší má pak člověk radost z budoucí výhry, takže Carniši, já ti držím palce, příště budu hrát na oslavu, no a teď už songa na Good Day. Jdeme na to, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a mě by zajímalo, jestli už jsi viděl čtvrtý díl Zrádců. Hele, na Primě Plus už to visí od středečního večera. No a kdo nemá Primu Plus? No tak včera to bylo v televizní premiéře na Primě. No a nejenže je to hra plná lží, strachu a podlý taktiky. Ale pozor, pozor, je tam čas i na lásku. No a zatímco jeden pár už tam přišel, tak máme další pár, který se nám napároval až přímo na křivoklátě. No poslechni si sám, schválně, jestli víš, kdo to je.
1: Doufám, že tohle video nebude končit písou k polipku.
2: Dáši a Jane, tak čtvrtý díl přinesl velmi zajímavé odhalení. A to je, že máme nový pár na křivoklátě. Jak k tomu došlo a kde přeskočila ta první jiskra?
1: Jiskra přeskočila v autě, my jsme spolu hodně jezdili autem na mise, myslím, že dvakrát za sebou a tam se to stalo, jako, že?
3: No, Honza se mě totiž nebál, na rozdíl od ostatních, takže jako první zjistil, jaký já jsem zlatíčko, no.
1: Štefan to zjistil po zlým a já po dobrým.
4: Je to tak, Dáša je zlato, jenom zakopat.
3: Dneska Honza,
0: takže asi takhle. Hele, romantika, láska tam kvete, Dáša s Janem, nový odhalení, pardon, kdo to nevěděl, teď se to dozvěděl, když tak podrobnosti najdeš na Zrádcích na jejich instagramovém účtu, no a já teda osobně už se nemůžu dočkat dalšího, pátýho dílu, který nás čeká už tuhle středu, takže uhu! Normálně vždycky, když jsou Zrádci, tak konečně mám zase jako důvod se radovat a těšit se na půlku týdne. Jo, protože většinou středy bývají takový krizovky, že jo, v práci, to prostě člověk už je takový nejvíc unavený, ale když víš, že jsou tam ty Zrádci, tak to člověka jako hřeje u srdíčka prostě a nemůžeš se dočkat, prostě to práce utíká, no a pak už rovnou k obrazovce. No tak jo, máme se na co těšit a rozhodně, pokud chceš vidět Zrádce na velkém plátně, tak zase soutěž, a to tady u nás ve Spinránu s Domem a Krištofem ve hře Jeden na jednoho. Takže pokud chceš vidět vždycky Zrádce ve středeční premiéře, tak vždycky se soutěží o lístky na jednu tu středu. No a můžeš to vyhrát právě ty, tak rozhodně soutěž, poslouchej nás hned od rána, od pondělí do čtvrtka tady u nás na Rádiu Spin. Teď už jdu na počasí. Vžum. Tak jo, jak máme venku? Uá, zima. Já nevím, jak to líp říct. 6 stupňů Celsia v Praze a polojasno. Ve zbytku republiky 6 až 10. Čekají místy dokonce i mlhy. Koukám, že v Pardubickém by mohlo i lehce sprchnout. No a dneska odpoledne budou maxima kolem nějakých 13 až 15 stupňů Celsia. Čekají převážně polojasno.

0: šel pštrosici a pštrosačaty pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky, no a víkend byl v Praze teda dost divokej, obzvlášť v sobotu ráno. Spadlo totiž policejní auto z Hlávkova mostu rovnou do Vltavy. Jelo, no a podle záběrů mi teda přišlo, že chytlo smyk, prorazilo zábradlí a hop do řeky. No a teď tady otvírám ve spojitosti s touhle událostí kolonku Most Wanted, protože pražští policisté hledají muže, který zrovna v době nehody dával svůj ranní běh. Jo. V tu chvíli se ale zastavil, no a z běžce se normálně stal plavec, skočil do Vltavy, riskoval život, no a pomohl dvoučlenný posádce ven. Já říkám fakt big shoutout, protože já bych do té Vltavy prostě skočit nemohla. To opravdu musel být nějaký velký sportovec otužilec, protože já ti říkám, že prostě já se sprchuju zásadně horkou vodou. No a představa toho, že bych se tam prostě odstla, hele, mě by nakonec museli taky zachraňovat. Takže jsem ráda, že tenhle muž rozhodně odhadl svoje síly, no a pomohl vytáhnout dvoučlenou posádku ven. No tak naštěstí se nikdo nezranil, byli jen podchlazení, no a policisté byli následně převezeni do nemocnice, což se vůbec nedivím, ale běžec, který mi teda čím dál tím víc připadá jako nějaký superhrdina, tak ten běžec, který byl při nehodě jen náhodným svědkem, no tak ten se sebral a běžel dál, byl prostě jako, hele, sorry, hodinky jsou neúprosný, děcka, musím to doběhnout, nebo já nevím teda, jo, co jim řekl, protože nikdo neví jeho identitu, on se prostě jako nenahlásil, jo, takže za mě teda neskutečný frajer. No a pokud máš v okolí nějakého otužilého sportovce, skromného, ale s velkým srdcem, který si to běhá pravidelně v Praze centrem ráno, dokonce i v sobotu ráno, no tak já ti říkám, normálně ho napráskej. Řekni, kdo to je. Je fakt, já chci vědět, kdo je ten hrdina. Mně to přijde fakt bezvadný, to je fakt skvělý. No nebo každopádně, pokud se slyšíš a seš to ty, tak prosím tě, pojď nám to říct, že seš to ty. Hej, fakt, jako velký respekt, klobouček dolů. No a pokud se nenaprášíš sám, ani tebe nikdo nenapráší, ale tak vždycky to tady jistí Strava, jo. To je ta apka, ve který jsou všichni běžci, minimálně všichni praští běžci, a kde se vždycky trekuje, kudyma si běžel. Takže neboj, jednou tě to doběhne a my na tebe přijdem, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání. Matyáši, co to bude a hlavně pro koho?
2: Tady Matyáš, chtěl bych si zahrát od Smeka, tak se hejbej a bude to pro Verču do zubní laboratoře.
1: Normálně, já ti říkám, Matyáši, ty jsi se začervenal, to jsem normálně cítila i přes ten mikrofon, no dobře, dobře, tak jdeme si dát jednoho Smeka, pořádně to rozjedeme, tak se hejbej, Verčo, to je pro tebe, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Hned dvě nehody vidím v Brně, a to v ulici Vídeňská a potom v ulici Křenová. Tak opatrně. Nehoda je taky v Ostravě, a to v ulici Sokolská třída. Teď už mířím přímo na dálnice. Tady máme nehodu na D6 na 132. kilometru ve směru na Cheb v okolí Sokolova. No a crash v Praze je v ulici Ďáblická a potom taky v ulici Slezská. Jinak čekají stále zdržení na Českobrodské směrem do centra momentálně až 11 minut. No a taky na 5.5. směrem do centra, tady je kolem nějakých 7 minut navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, dávej vědět, jsem jedno velký ucho. Díky za to, no a hlavně opatrně.

0: a něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už mám na drátě Johnnyho. Čau, Johnny.
2: Čau, Vicky.
1: Ty bláho, Johnny alias Toma Jerry, jsem ráda, že tě mám v éteru.
2: Já jsem taky rád, že už jsem tě konečně po dlouhý době zastihnul.
1: Jo, ale tak zadařilo se. Co ty a víkend povídej, přeháněj, co jsi dělal?
2: Ale po víkendu, no, jelikož sobotu jsem měl pracovní, takže jsem byl v sobotu v práci ještě. No a neděli jsem měl takovou, jakože chvilkama válející, potom mě domnutila kámoška, lomeno, přítelkyně, že mám jít s nima ven, že mám jít s prckem a s nima ven nikam.
1: Aha.
2: Tak jsme byli na tři čtvrtě hoďky, chtěli jsme jít do Stromovky, ani jsme tam nedošli, protože začalo pršet, nebo byly prostě přejánky, že jo, a malej ten nesmí být nemocnej teďkom, protože má školu, že jo. Tak aby nezaměškával školu, tak jsme to radši rozpustili a jinak jsem hrál na PlayStationu, no asi.
1: Jo, no tak dobrý, hele, já jsem si chvilku takhle, jak si mluvil o tom rozpouštění, se řekla jsem si, ale nejste z cukru, že jo, tak snad se úplně nerozpustíte, ale...
2: Ne, tak jako, hele, já jako z cukru nejsem, ale jenže to je, já mám špatnou jakože imunitu, takže na mě jako něco chvilku stačí být nikde a prostě za druhý den jsem nachcípaný, takže i to, i skrz tohle to, jsem musel jít jakoby domů, nebo tam jakoby to, takže jsme šli domů a byli jsme doma a koukali jsme na nějaký filmečky.
1: Je, no tak to je krásný. A tak i tak měli jste hezkou neděli, hele. I s malým, no, tak... i s kamarádkou, no. Lomeno přítelkyní. Tak to je paráda, to je hezký. Hele, no tak jo, no. Tak prosím tě, co si teďko necháš zahrát takhle k tomu pondělku?
2: Ale prosím tě, poprosím tě tam Boreštíka, díky.
1: Tak jo, tak dáme díky. Resta mám ráda, tak díky moc za to. Měj se krásně, hezký den. No a čau.
2: Zatím, ale zatím, Vicky, a měj se krásně.
1: Ty taky, Radio Spin.
2: Ahoj.

Nejvíc rapu v republice.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě, že i v příští hoďce tracky na přání podle tebe, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track. No a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a víš co? Já jsem si řekla, že v příští hoďce se podíváme trošku víc zblízka na Young Leana, protože určitě momentálně ti neunikl nejnovější videoklip Generation Storm starring Young Lean. Znáš možná tuhle melodii. Jakože prostě v tom úplně úžasný videoklip, je tam úplně skvělá tyjo, atmosféra, je to skvěle natočený, jsou tam skvělí tanečníci, myslím si, že nejznámější je teď i ta choreografie, ale co možná nevíš je to, že Young Lean se hodně podílel na rapový scéně a vlastně jedním z těch, který prorazil v rámci jako Cloud Rappers, takže podíváme se na to, mrkneme na to, co jeho vlastně taky tak nějak jako ty bláho, dneska už jsem se do toho zamotala. Každopádně bude to velký, bude Young Lean, tak dáme počasí. Jsem byla tak nadšená z toho, že bude Young Lean, až jsem se z toho zakoktala. No. Máme momentálně 8 stupňů Celsia v Praze a jasno ve zbytku republiky až 10 stupňů Celsia. Koukám, že odpoledne bude 13 až 15 stupňů v Praze, čekej, že bude pršet, no a na severu taky, takže deštníky sebou.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a prosím tě, jdeme se podívat na Young Leana. Toho si teď mohl zaregistrovat díky jeho virálnímu videoklipu s názvem Generation Storm Staring Young Lean. Doporučuju se mrknout, má to skvělý vizuál a taneční choreo, kterou teď znají a kopírujou vlastně úplně všichni. Vlastně já, když slyším tenhle track, tak je mi úplně jasný, co se v tu chvíli tančí. Prostě já to vidím před očima.

Jako fakt neskutečný, já tam mám úplnou husinu, takže pokud neznáš a neviděl si, tak rozhodně doporučuji, aby si se na to mrknul. Každopádně teď máme jasno v tom, že Young Lean je teď velká ikona. No ale věděl jsi, že právě Young Lean ovlivnil rapovou scénu jako takovou. Inspiraci v něm mají Travis Scott i Playboy Carti, protože už v 16 letech vydal přelomový track Ginseng Strip 2002. Tak když si ho poslechneš, tak najednou tam slyšíš, že to má úplně něco novýho, jinýho, co do té doby bylo. Bavíme se tady o roce 2013.

ten specifický beat, do toho ty rozladěný vokály, má to něco úplně jinýho, jiný náboj, než do té doby hudba měla. Mimo jiné například i rýmy, který používá, jsou do jisté míry dada, jsou úplně nelogické na tu dobu, ale v pozdější tvorbě ostatních, například Travise Scotta právě nebo Cartyho, tak to můžeš slyšet, protože se právě inspirovali tady Young Leanem. Takže asi takhle. No a když se na to prostě podívám, tak si říkám, ty bláho, hustý. Jakože momentálně vlastně on tím pádem udělal velký průlom všem SoundCloudovým reperům, včetně Lil B-ho, A$AP Rockyho nebo Clems Casino. No a patří mezi ty hlavní postavy, které pomohly právě tomuhle žánru se rozšířit do celého světa. Takže až příště budeš poslouchat nějaký vlastně SoundCloud rapper, tak rozhodně budeš vědět, o co go a kdo s tím začal. Rozhodně doporučuji, mrkni teďko na Generation Storm, Young Lean, Radio Spin.

0: Spin.
1: Rádio Spin a Vicky tady s tebou, teď už na drátě Martin. Čau Martine.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě Martine, ty už si to řekl mně, pojď to říct ještě spinnerům. Ty jsi prej cvičil, jakože posiloval, což jako super, to seš dobrý, já se k tomu teprve odhodlávám od září, ale v takový docela netradiční čas, ne ve 3 odpoledne, ale v kolik?
2: Ve 3 ráno, ano.
1: Ty bláho, Martine. Ty seš střela, fakt neskutečný. To mi řekneš, viděl jsi vůbec jako na to náčiní?
2: No já jsem tak jako, ani jsem nesvítil, tak jsem tak jako cvičil po paměti a dobrý.
1: Po paměti? A vlezl jsi u toho vůbec z postele?
2: Jo, to jsem tak zalezl a usnul jsem. No já jo. Jsem si říkal, uvidím, kdy usnu, ale usnul jsem brzo, byl jsem unavený, tak fajn.
1: Jo, ale stačil si hodit šipku zpátky do postele, jo, to stihnul.
2: Jo, stihnul.
1: No já ti teda furt, Martine, trošku podezřívám, že se ti to celý jenom zdálo. Ale říkáš, že tě bolí celý tělo z toho cvičení.
2: Bolí mě celý tělo z toho cvičení, no, ještě se to nespravilo.
1: No ty bláho, dobře, tak asi ti to budu muset věřit, ale teda musím říct, jako hustý. Tomuhle se říká, spinnere, commitment, jo? Tomuhle se říká prostě, že když člověk chce začít cvičit, tak si na to prostě uděláš čas. I když ho nemáš, tak třeba klidně i ve 3 ráno. Buď jako Martin, cvič ve 3 ráno a můžeme udělat takový klub sov, cvičících sov, bych řekla, nebo já nevím, co to je.
2: Já jsem taková no, právě.
1: Že jo, no jasně. Hele, tak skvělý, tak prosím tě, co nám tady teďkon zahraješ?
2: Tak zahraju pro všechny cvičitele a cvičence Bushido Feet Karagot Firim Ryunga, co mají dobře a co mají se rádi.
1: To je paráda, tak jo. Tak být stále mlad, kdo cvičí má za 3 a bude stále mlad, přesně tak. Takže cvičením ku zdraví a ku dlouhověkosti. Měj se krásně, Martine, díky, že jsi zavolal. Jdu to rád.
2: Jo, taky si mě hezky. Ahoj,
1: čau, Radio

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně, v ulici Olomoucká, no a potom taky ve Strakonicích, v ulici Písecká. Dál mířím na dálnice, tady opatrně D1 na 72. kilometru směrem na Prahu, tak tady je uzavřená odpočívka Dunice, takže čerpací stanice úplně uzavřená, a to až do zítřka kvůli opravě povrchu, takže tam čekají nějakých 10 minutek navíc, když budeš projíždět kolem. No a každopádně, pokud se ti chce na záchod nebo tvým dětem a jedete z Brna směrem do Prahy, tak hold budete muset odskočit někde dřív anebo později, prostě tam to nepůjde. To stejný, mrkni, zkontroluj si, jestli máš načerpáno, no a případně to zatoč někam jinam, protože tady tahle ta čerpací stanice je teď momentálně mimo provoz. No tak jo, koukám, že v Praze máme crash na pražském městském okruhu, ano, to na 62. kilometru ve směru na D1 v okolí Dolních Počernic, takže opatrně, trochu se nám to tam štosuje. No a crash je taky v ulici Spojovací, tak opatrně úplně v centru. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě neváhej a dávej mi vědět. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Wake up.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, další songy na přání. No a teď už tady mám Žanetu. Tak Žaneto, co to bude za track? Žaneta je právě na cestě v autě i se svým synem, tak zdravím oba.
2: Jedu zrovna se synem z nemocnice, tak výsledky dost dobře dopadly. Tak jsme tady, posloucháme rádio Spin. Já už mám nějaký ten spiňák vlastně odposlouchaný, tak už tady učím 12-letýho syna.
1: Tak to jsem hlavně ráda, že v nemocnici to dobře dopadlo. Jasně. Že jedete dobře naladěný.
2: Jedeme naladěný, perfektně.
1: Tak pecka. Ježišmarja, tak to mě těší. A teda pro tebe i pro synka.
2: Takže já nevím, mama.
1: No tak jo, tak můžeme, dear mama. Tu mám ráda, to je hezká.
2: Dear mama. A bylo by to teda pro mýho manžela Honzu, no.
1: Ne, tak pecka, tak úplná největší pecka. Tak pro vás, abyste dobře dorazili, jsem mega ráda, že prostě naši spineři, naši OG spineři prostě předávají tady know-how o tomhle skvělém rádiu taky mladším generacím, takže zdravím celý autogenerační, to je autogenerační, tady celé auto, dobře doražte, no a pro vás, pro všechny dáváme teď Tupaka. Rádio Spin, ahoj!

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma poslední hoďka komunikátorů. No a co spolu probereme? Hele, mrkneme se na Iza a Rytmuse, protože kdo má pořádně naposlouchaný Izovo poslední album Exit u palice, tak ví, že je tam jeden track, který se jmenuje Karma Forever, ve kterým vlastně Izo nějakým způsobem jako on cituje Rytmuse, no, a tehdy Rytmuse úplně nevyjádřil hezky a Izo mu to tam vlastně tak trochu vrací. No tak teď už máme dokonce vyjádření i od samotného Rytmuse, co si o tom celém myslí, tak už za 3 tracky ti povím víc, no a pustím ti taky ukázku. Teď už si dáme počasí. Tram-tada, máme venku, prosím tě, momentálně 10 stupňů Celsia, v Praze svítí sluníčko, ve zbytku republiky až 13 stupňů, čekej, tak polojasno, skoro až zataženo, koukám, že Ústecký a Pardubický kraj hlásí i deště. Odpoledne bude 13 až 15 stupňů Celsia, převážně jasno, polojasno, jenom Liberecký a Královéhradecký vypadá lehce zamračeně, tam odpoledne bude pršet. Jinak zítra bude hezky, zítra pršet nebude vůbec nikde, bude kolem 15 stupňů Celsia a ještě si užijeme sluníčko, takže věřím, že na slunci bude ještě o pár stupňů víc.
1: Spin Radio.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Gaudiamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Le

Radio Spin, Vicky tady s tebou a taky poslední hoďka komunikátoru. No a prosím tě, jdeme se teďkom podívat na Iza s Rytmusem. Tak jestli stejně jako já máš pořádně naposlouchaný poslední Izovo album, a to Exit u palice, tak si určitě musel si všimnout toho jednoho tracku, který se jmenuje Karma Forever. Poslechni si pořádně, protože právě

0: Jo, je to vlastně celý track, takový lehce vlastně diss track na všechny, kdo vlastně i zanaštvali, kdo mu nevěřil, nebo kým vlastně třeba opovrhuje. No a tahle ten úsek se prosím tě týká přímo Rytmuse, protože Rytmus v podcastu Osky Show tvrdil, že Izo není áčkovej rapper a že nevyprodal ani Karlín. No a teď se k tomu sám vlastně Rytmus vrací, no a říká toto.
1: Ale vzniklo to v rozhovore, čo ani nebolo vlastne nič na ich za zlé povedané, iba povedal, že áčkový reper. A my v tej dobe už sme mali O2 Arenu. A ja som povedal, že jak áčkový reper? Však čau, nedal ani Karlín v tej dobe. Teraz si predstav, že Izo je ticho, nič nepovedal na to. Dokonca napísal status, že potrebujem svoju kariéru posunúť buď teraz, alebo niekdy, alebo nejako to takto to tam bolo, že posunú to na áčko. Mm-hmm. Čím mi dal za pravdu, čo som hovoril, dal O2 Arenu a teraz robí na mňa ramena. Tak to mi príde také akože dosť, akože mačkoidné, kámo.
2: A ten track, keď si počul prvýkrát, jak sa to k tebe dostal?
1: Počul som iba tú vetu, akože. A však čo, však ma zdraví, tak čo, tak aj ja ho zdravím. Mm-hmm. A gratulujem mu.
0: Hele, víš co, nakonec vlastně nějakým způsobem teda byla snaha o to se ospravedlnit, za mě prostě kluci se jako porovnali, myslím si, že už si to taky společně srovnali, takže úplně v pohodě, hele, jako takhle. Mě jako baví, že Rytmus řekl, že slyšel, že počul iba tu větu a prostě na druhou stranu všechno vyšlo tak, jak má. Hele, nevím, tak věřím tomu, že tenhle ten beef se tímhle s tím uzavřel, no a jinými slovy moc i za neštvy, protože potom ti to vrátí s úrokama a to třeba na dalším albu, takže rozhodně dávejte si všichni pozor prostě, i za nepomlouvat, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. Já už tady mám teďkon dva na drátě. No a to Vaška a Páťu, čau.
2: Ahoj.
1: No tak co, jaká je nálada v kabině?
2: Ano, tak nálada dobrá, už jsme naložili a už jsme na páteční cestě do Prahy, od Liberce, od Hrádku nad Nisou.
1: Takže...
2: A zatím to docela jde, zatím je to pohoda.
1: No tak výborný, no a prosím vás, ty jsi říkal, Vašku, že máte fakt jako velký a těžký náklad. Dá se s takovýmhle kolosem někde zastavit na benzíně, jako když si chcete dát párek v rohlíku, anebo jako co děláte, co v oběd?
2: Dá se zastavit, jinak já ti prozradím. Já na tohle to moc nejsem, jsem asi divnej řidič, jelikož manželka mi připravila 3 salátové okurky a já tady zobu zajít salátovou okurku.
1: Jo, takhle, takže ty máš salátek jako králíček, jak by řekl Demo. Ty tam zobeš, no dobře. No a co Páťa jako, takže ten je odsouzen k tomu taky dávat si salátovku.
2: Páťa, ten si dopřává šunky, sejra.
1: Jo.
2: Je prostě je to mladý teenager, no, který jasný. Musí pochopit, co je dobrý a co je špatný, no.
1: Takže požitkář, je mi to jasný. Takže takhle to máte v té kabině rozdělený, už to chápu. Jasný. No tak ale vy jste labužníci, co se týče jídla, jasný. No ale taky, co se týče výběru songů, tak co jste vybrali pro nás, pro všechny?
2: Vybrali jsme Pašerátkou.
1: Pecka, tak jo.
2: Bylo by to pro všechny spíňáky a hlavně pro všechny, aby měli dobrou náladu, no.
1: Hezky, tak díky moc, ale já si myslím, že právě od vás z kabiny se to na nás krásně přenáší. Já úplně cítím, že teď už se všichni začínáme usmívat, i kdybychom nechtěli, takže dáme si k tomu bow wave. No a krásnou cestu, hlavně šťastnou cestu, dobře doražte. Zatím ahoj.
2: Taky díky.
1: Díky, čau, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a máš třeba kámoše, který taky poslouchá Radio Spin a poslední dobou si stěžuje na to, že mu to nejde v tom DAB plusu. Tak prosím tě, když tak mu dej vědět, my se to taky snažíme dávat tu osvětu. Stačí si nás znova naskenovat nebo přeuložit to naše Radio Spin v DABu. Jo, takže DAB plus, znova si nás tam jako odinstaluješ, nainstaluješ, no a potom už by to mělo jít 100% a šlapat jako hodinky. Takže ten, kdo nás moc nechytá, tak prosím tě, je to tahle technikálie. Věřím tomu, že hned potom už nás zase budeš mít úplně ostře ten zvuk, jo? Právě kvůli tomu se to celý měnilo. Tak good luck, no a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je momentálně úplně čerstvě v Brně, v ulici Bítežská. Kréž hlásí taky silnice 30, a to na 26. kilometru na trase Lovosice a Chlumec. No a kréž je přímo v Ústí nad Labem. Teď už mířím na dálnice, které ale vypadají v pohodě a průjezdně, takže se rovnou podívám do Prahy. Tady máme totiž nehodu na Liberecké ulici směrem na D8. Je tady v celku silný provoz, tady v sobě nákladák s osobákem, tak opatrně. Kréž je taky na pražském městském okruhu, a to na 17. kilometru ve směru na Ruzyň a D7 v okolí Řeporí, takže pokud pojedeš tam tudy, tak taky čekej hned několik minut navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak jsem jedno velký ucho. No a hlavně opatrně. Rádio Spin a jedeme dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Rádio Spin.
1: Mňau, tady Rádio Spin a Vicky, já mám tady poslední track na přání. No a tady mám hned hlasovku od drsnýho kočičáka Rolexe.
2: Čau, kotě, zdravím tě a ten tvůj příjemný hlásek, který je Luix. Chci nechat zahrát písničku pro bráchu Luigiho, bráchu Scottyho a pro všechny fachmany na stavbě. Bude to nějaká rapová skladba, která určitě bude bavit všecky, takže tam dej prosím tě Praha od PSH. Dík moc, tak čau.
1: Hezky, tak čau. No a pro všechny fachmany, no a nejen pro ně, si vybral fakt skvělej track, jdeme si dát PSHčka, moje oblíbený Praha, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já už tady mám teď Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak Jirko, prosím tě, co nás dneska čeká a nemine ve Spin Extra?
1: Tak co nás čeká? My se dneska podíváme na to, jestli jsou Češi stále jedničkou v pití piva. Protože to je taková věc, kterou se my tady v Česku hodně jako pyšníme, bijem se do prsou. No ale už se přestává u nás pít pomalu, ale jistě, jako ostatně všude, tak se podíváme na to, jestli stále jsme na té jedničce.
0: Dobře, já jenom říkám, tohle samozřejmě není žádná kampaň, jo, jakože...
1: Není to kampaň za pití piva.
0: Naopak, jdeme se podívat, jak jsme si polepšili.
1: Tak.
0: I když jsme se možná trošku zhoršili.
1: No, každý jak si to vezme z té své strany.
0: Jasný. No tak to je zajímavý teda. Dobře, tak to se máme hodně na co těšit, takže Spin Extra bude nalitej, teda nabitej. A teď si dáme počasí. Podíváme se ještě na to, jak máme venku. Tak na to koukám. Máme momentálně v Praze 12 stupňů Celsia a polojasno ve zbytku republiky až kolem 14. Čekej, že v Ústeckém by teď někdy mohlo i lehce sprchnout. Každopádně odpoledne už tam pršet nebude. No a celkově celorepublikově bude kolem 14 stupňů Celsia. Lehké přehánky můžeš čekat v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Jinak to vypadá pěkně. No, máme se na co těšit.
1: Já když jsem teď čelo, tak to nevypadalo moc pěkně.
0: Nevypadalo to pěkně? A sakra, tady mi to hlásí, jenom fakt v Praze je takový hrozně mini jako obláček. Toho nemůže pršet.
1: Tak ten byl nade mnou přímo.
0: Tak naštěstí Jirka už se schoval, takže třeba se ten mráček rozplyne a na nás ještě zasvítí. Já to jdu ven zčeknout, jo. Tak měj se krásně, já se těším zase zítra. Užívej Jirku a potom taky Máru a jeho čel na Spinu. Čau.
2: Spin Radio.
3: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět po víkendu u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi odpočal, že jsi taky načerpal síly na nový pracovní týden. My se dneska společně podíváme na nějaký nový alba, který nás čekají ještě do konce roku. Taky jak už jsem tady pár minut dozadu prozradil, tak se podíváme i na to, jak si stojí Česká republika v pití piva. Jsme stále celosvětová velmoc, víc si řekneme už za pár minut, za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, no a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, tak jestli máš nějakou svoji oblíbenou pecku, kterou by si chtěl tady nahodit do éteru i pro ostatní spinery, můžeš ji tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Budu se těšit na všechny vaše bangry, no a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče dálničních tahů, velký zdržení tady aktuálně hlásí D11, 31. kilometr teda hlásí obousměrnou štosovačku, bacha na to, bacha dávej taky na D5, 46. kilometr směrem na Prahu hlásí taky zdržení, směrem potom na Karlovy Vary si postojíš na D6, a to u 38. kilometru. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, když se pak podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš v Kbelský ulici a to směrem ven z Prahy. Štosuje se taky Štěrboholská spojka a to zejména ve směru na Záběhlice. Vidím tady taky jednu nehodu a to v Kukulově ulici. Tak hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje

0: Zkusme něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam už se mi teď ozval Honza.
1: Dobrý den, moje jméno je Honza, já bych si přál zahrát Vodrika jako Bandolero, jo, děkuju moc krát.
0: Tak jo, bude to jeden Hard Rico a jeho Bandolero, hážu to tam, novinka z desky Focus, jdeme si to společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra Circo.

0: Posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pondělním Spin Extra. Máme dneska 12. října, svátek tak slaví Marcel, takže všem Marcelům přeju jenom to nejlepší. My se už společně za pár minut vrhneme na pravidelnou hádanku 3 v jednom, no a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak tu můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Taky připomínám, že pro ty z vás, kteří sledujete aktuálně třetí řadu zrádců, tak celý týden soutěžíme opět na olístky do kina na další díl. Bude se to opět odehrávat ve středu, takže kdyby si chtěl být u toho s náma a taky s tvůrci celých zrádců, tak rozhodně poslouchej Spin Ráno s Krištofem a Domem a tam můžeš ukořistit svoje lupeny. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně nějakých 13 stupňů, podobně plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. S tím, že nejchladnějc teď vidím, že je na Liberecku a taky na Karlovarsku, tam je 9 stupňů. Zítra tak to bude dost podobný jako dneska, bude tam stejně tak jako dneska pod mrakem. Maxima ty se nám vyšplhají na 14 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Gaudeamus Alcotour, studentskej mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legend

0: Slickstyle.cz, luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je Slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na Slickstyle.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 nějaký jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska jsem hodně zvědavej, jestli na to někdo z vás kápne. Zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Peter Griffin, Joey Tribbiani a taky Paulie Lombardo. Schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne, jestli tušíš, co by mohlo tyhle 3 jména spojovat, tak dávej vědět, buď to pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasovky se svým tipem, nebo mi s ním samozřejmě můžeš i zavolat přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Radio Spin! From a life of setbacks to a jetpack.

0: Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v jednom. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Peter Griffin, Joey Tribbiani a taky Paulí Lombardo. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak jdeme na ně.
1: Nejsou to nějaký sportovci náhodou?
0: Tak Petr tady tipuje, že by to mohli být sportovci. Sportovci to nejsou. Jedná se dneska o postavy ze seriálů a taky jedna tam je z videoher. Konkrétně je to teda Peter Griffin z Griffinovejch, Joey Tribbiani z legendárních Přátel a Paulí Lombardo z český herní série Mafie. No a tu společnou věc tu potom najdeš v jejich hlase. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo přesně být, co by mohlo spojovat jména Peter Griffin, Joey Tribbiani a taky Paulí Lombardo, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš stále volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky hádanku 3 v jednom. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Peter Griffin, Joey Tribbiani a taky Paulie Lombardo. Tak si jdeme poslechnout další vaše tipy.
1: Já si myslím, že všechny tři dabuje Petr Rychlý.
0: Tak Petr Rychlý, ten se tady začínal objevovat už opravdu hodněkrát.
2: Ne, daboval to Petr Rychlý náhodou.
0: Dáme si ještě nějakou hlasovku.
3: Ahoj, tady Aleš, všichni tři mají společného to, že dabuje Petr Rychlý.
0: A Aleš, ten nám to tady do třetice potvrzuje. Samozřejmě je to přesně tak, jak Petra Griffina v Griffinovejch, tak taky Joeyho Tribbianiho z Přátel i Paulieho z Mafie jedničky. Všechny tyhle postavy dabuje Petr Rychlý a nutno podotknout, že je dabuje opravdu skvěle. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali a kteří jste tady na to dneska i kápli. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Vidím tady velký zdržení na D11, a to u 31. kilometru, kde se to štosuje obousměrně. Obousměrný zdržení vidím taky na D8, a to u 41. kilometru. Další zdržení hlásí potom D4, 30. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku. No a ve směru na Prahu si postojíš taky na D1, a to u 120. kiláku. Regiony tak ty jedou úplně v pohodě. V Praze pak vidím zdržení v Kbelský ulici, kde si postojíš ve směru ven z Prahy. Dál taky Štěrboholská spojka, ta se štosuje obousměrně. Jižní spojka ve směru na Barandák a taky dál přes celou Dobříšskou. Tady se to taky táhne, takže hlavně opatrně. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
5: Spin Radio.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz. psanocaves.cz.
4: Radio Spin je jediný

0: podle tebe.
1: I dál hraju přesně podle tebe, tak to můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady další vzkaz, tak co to bude?
2: Čau, tady Ondra, tě zdravím. Jsem tady společně s kolegou, s malým Peťou. Začínáme dneska 24, už jsme spolu asi 3 dny v kuse, tak je to trošku náročnější. Tak bych tě poprosil, aby jsme zahráli nějakou pecičku. Přemýšleli jsme asi Mela a Joriza, že bychom si dali, to jsme dlouho neslyšeli, tak čau.
1: Tak chlapi, ať jde hlavně práce od ruky, vám všem, kteří teď makáte, taky věřím, že se vám vyhne nějaká ponorka, protože takhle bejt s kolegou prostě neustále tolik dní v kuse, chápu, že to musí být náročný, tak věřím, že melanž vás od toho rozptýlí. Tak jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Pondělí odpoledne posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s pořadem Spin Extra. Za Majkem je tady s tebou stále Jirka. My se už za pár minut podíváme na dvě nově oznámený alba, který dostaneme do konce tohodle roku. Jedno z nich dokonce dostaneme ještě do konce tohodle měsíce. Samozřejmě i dál taky hrajou přesně podle tebe, tak jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady nechat zahrát i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasový zprávy. No a taky připomínám, že dneska máme teda 12. října, svátek slaví Marcel, tak všem Marcelům přeju jenom to nejlepší. Než ale budeme pokračovat, tak se ještě jdeme podívat taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, je tam teda pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Co se pak zítřka týče, tak tam to vlastně bude vypadat úplně identicky jako dneska, taky pod mrakem, maxima se vyšplhají na 14 stupňů.

Posloucháš Radio Spin, mám tady teď nějaký desky, které ještě letos spatřejí světlo světa, tak se na ně společně jdeme podívat. Ta první je od Hasana, člen labelu Million Plus, který nedávno vlastně vydal desku společně se Saulem, je to deska od Nekonečna do dávna. No a teď na jedný ze zastávek, kterou jedou s touhle deskou, tak na týhle tour oznámil Hasan, že bude ještě do konce tohohle roku vydávat novou solovou desku, a to s názvem Detox. Dál toho bohužel moc neprozradil, takže na podrobnosti si budeme muset počkat. Naopak, u čeho toho víme trochu víc, tak to je Sausen, raperka z Karlových Varů, která taky oznámila novou pecku, nový album s názvem Halogen, a to víme, že bude vycházet už 30. října, takže už opravdu zanedlouho, 2 týdny a něco. Tahle deska bude obsahovat 12 tracků a už teď jsou nějaký z nich venku, třeba právě Halogen nebo Motýly v břeše společně s Elbojem. Tak to zatím můžeš čeknout, no a 30. října už dostáváme celý nový album od Sausen. Takže rozhodně bude co poslouchat, no a s hudbou pokračujeme i my tady v éteru Rádia Spin.

Posloucháš Radio Spin, vy všichni, kteří sledujete třetí řadu Zrádců, která je v plném proudu, tak teď zbystřete, protože i letos se všechny ty díly promítají taky v kině. Je to každou středu v premiéře, nebo respektive ještě v předpremiéře. No a krom toho, že se tam můžeš podívat na ten díl samotný, tak potom tam je taky debata s tvůrci. Bejvá tam vždycky Markus Krůk, režisér celého tohohle projektu. Občas tam bejvá taky Vojta Kotek, jakožto hradní pán, moderátor téhle akce. No a zároveň tam je vždycky taky několik účinkujících, soutěžících právě, buď to v návaznosti na ten díl samotný nebo někteří jiný, ale vždycky tam je nějaká debata, ty můžeš pokládat otázky a tak dále a tak dále. Takže jestli seš opravdu zainteresovaný ve Zrádcích tenhle rok, tak to je něco, kde by si rozhodně neměl chybět. No a my tady pro tebe na tyhle akce do kina od Zrádců máme lístky, můžeš o ně soutěžit každý ráno ve Spin ránu u Krištofa a doma. Ve hře jeden na jednoho se teda rozdávají tyhle lístky, tak to rozhodně čekni. No a když už jsme u těch Zrádců, tak taky musím odkázat na YouTube, protože na YouTube Markuse Krůga najdeš taky super videa, které jsou vlastně behind the scenes každého toho jednoho dílu, takže jestli Zrádce máš rád a rád se ponoříš i do toho, jak se to všechno vlastně vytvářelo, vyrábělo, kolik lidí, kolik času k tomu byla potřeba, tak se rozhodně na to taky podívej. No a teď už pokračujeme zpátky s hudbou. Radio Spin.

0: stále velký zdržení hlásí 31. kilometr. Štosuje se to tady obousměrně, tak určitě na to dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, 82. kilometr směrem na Prahu hlásí taky zdržení a ve směru na Prahu si postojíš taky na D6, a to u 20. kilometru. Regiony ty i dále jdou v pohodě, dokonce ani Praha nevypadá, že jede úplně nejhůř, ale přeci jen nějaký zdržení tady vidím, a to v Kbelský ulici směrem ven z Prahy. Štěrboholská spojka, ta se štosuje obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a co se nehod týče, tak Zenklova ulice hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Poděbradský. Tak hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin.

0: Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: podle tebe.
1: Jirka, Spin Extra, jdeme na další track od vás, tak co to tentokrát bude?
2: Tak jo, zdravím vás, Danny Kay, zdravím Radio Spin a chtěl bych zahrát Central od Smeka, prosím. Pro Davida a Abuda.
1: Tak pro Davida a Abuda posílám jednoho Smeka, samozřejmě vy všichni, co posloucháte a Smeka máte rádi, tak si to užijte taky, jdeme na to.
0: Radio Spin, Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou. Yeah. Let's go move. Let's go move, move, move, move, move, move, move, move.
3: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Legenda, Praha, Žižkov, Bulletin. Je mi líto těch, co to neznají. Nebylo to jako dneska. Rozeská

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke.
2: Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Orion, ten už je v Německu, my jsme na závěru dnešního Spin Extra a se mnou ve studiu už je tady Mára Čomáro.
1: Čau Jirko, čau Spinezi.
0: Tak Mára dneska přišel do studia a přišel s tím, že má pro mě nějakou specialitku.
1: Jo, je to tak. Takže já řeknu kontext, jo, byl jsem dneska v kavárně na brigádě a přišel tam pán postarší, takovej kolem 80 let a promluvil, říkal, co si dá a jenom jakmile jsem slyšel ten hlas, tak říkám, vy jste daber. A on,
0: ano. OK.
1: Svým prostě daberským hlasem. Mě to chvilku šrotovalo, děkuju. Až nakonec mi to došlo, co je to za dabéra, kterýho jsem dneska potkal. A ty to musíš poznat. Takže, řeknu ti, jméno asi nedáš, to jsem nedal ani já, ale podle mě uhádneš postavu. Takže, rok 2002. Je to počítačová hra, kterou si 100% hrál a dneska si měl i v hádance, tři v jednom. A aby si se k téhletý postavě dostal, musel si jít po schodech.
0: Dobře, tak já mám tady ještě soubor, který se jmenuje Tajný hlas kvíz Jirka. Mám ho pustit?
1: Ne, to až budeš mít svůj tip.
0: To už je odpověď. Tak v tom případě to je ta postava, nevím jak se jmenovala, ale myslím si, že to je ten týpek, co jim vždycky dával ty zbraně na ty akce.
1: Tak si to pust.
0: Jo?
1: Na zkus?
0: Tak já jdu na to.
2: Tak zdravím tě, Tome. Na to budou asi nejlepší.
0: Je to on.
2: Parádě,
0: jak se jmenoval?
1: Vincenzo.
2: Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče.
1: A daber se jmenuje Miroslav Sajc.
0: No jo.
1: Tak tohle týpka jsem dneska potkal v kavárně. Měl ohromnou radost, že si to ještě někdo pamatuje.
0: Jako říkám, já bych teda jeho jméno toho dabera nedal dohromady, ale ten hlas je prostě legendární.
1: A myslím si, že ostatní spinneři ho budou hrát znát třeba ze seriálu Mesh, kde daboval plukovníka.
0: To je pravda, tam taky mluvil.
1: Ano, tak to si myslím si, že teďka spinnerům ještě taky teďka cvaklo, že to je jako hodně známý hlas.
0: Super, tak Mára prostě při svý druhý práci potkává prostě celebrity jak na běžícím páse.
1: Už jsem tam potkal Antonína Panenku taky ještě.
0: Jo, tak naštěstí Panenky jsem tady dělat nemusel,
1: tak
0: aspoň dabéry, ty si tady poznáme. Tak je to docela náhoda dneska, že jsme oba dva dále takhle mafii.
1: Jo.
0: Ta prostě nás prostě bude pronásledovat do konce života.
1: Já doufám, že jo.
0: No tak, než sem pustím Máru, tak se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 12 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra to vlastně bude úplně nemlich to samý jako dneska, maxima na 14 stupních a stejně jako tak bude pod mrakem. Tak užívej pohodový zbytek dnes Márou a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
3: Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou. Gaudeamus Alcotour, studentský mejdan roku, se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější rupeny online, dokud jsou.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 12. říjen, pondělí, 9 minut po 4. hodině. Já doufám, že máš pondělí v pohodě, že to zatím nějak přežíváš a doufám, že společně přežijeme i následující 3 hoďky, když se podíváme třeba na film Wildwood, který vznikal 16 let. Jo, film, který vznikal přes 16 let, je konečně venku. Moc se o tom v Česku nemluví, což mi přijde jako obrovská škoda, protože od kritiků to získává neuvěřitelné hodnocení a z mýho zatím pohledu je to adept na film roku, ne-li desetiletí. Takže za chvilku ti řeknu víc, taky se podíváme na Rytmuse, který reagoval na Izovy slova v tracku Karma Forever.
1: Čau, tady Izo, zdraví těbečkový rapper, který nevyprodal ani Karlí. Humble!
0: Rytmus se k tomu nějak vyjádřil, tak si to taky pustíme a pustíme si taky tvoje tracky na přání, takže objednávej do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Jsem tady pro tebe, posloucháš Rádio Spin, chill na spinu, s tebou Mára.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 12. říjen a my se teďka společně podíváme na film, který se tvořil přes 15 let. Jmenuje se Wildwood a říkáš si, proboha, proč to vznikalo tak dlouho? Určitě nějaká pračka na prachy. Hele, vůbec ne. Jenom režisér si prostě řekl, hele, chlapi, dokud to nebude dobrý tak, jak si to představuju, tak budeme tvořit dál. To řekl zhruba 16 let zpátky, už je spokojený, bylo teda na čase, ale ten hlavní důvod, proč to trvalo tak dlouho, je, že film se dělal pomocí stop motionu. Pokud netušíš, každý pohyb loutky se dělá ručně, to se pak vyfotí a tady těch 25 snímků se vloží do jedné vteřiny celovečerního snímku. Takže si dovedeš představit, že to trvá teda sakra dlouho.
1: Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?
0: Ale blbost to teda naštěstí není. Od kritiků to má zatím 100%. Takže pokud si čekal na nějaký film, kam vytáhnout děti, rodinu, tady ti ho servíruju, jmenuje se to Wildwood. Dobře si to zapamatuj, protože za pár let budeš vzpomínat, jak jsi se přes Radio Spin dozvěděl o filmu desetiletí. Radio Spin s tebou Mára.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Kvůli jim a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D11, 8 kilách směr Jaroměř, naštěstí zatím bez kolon. D4, 24 směrem Praha, tady nehoda autobusu taky zatím bez kolon. Kde si ale počkáš, tak je D48 směrem na Těšín, tady je to 46. a tvoří se tady kolony zhruba na 10 minut. Co se týká regionu, tak bůral se v Budějkách, a to v ulici Dobrovodská. V Brně nehoda na Mendlovo náměstí a zasekaný taky Poříčí a Zvonařská. Jinak regiony jedou docela v cajku, to se vůbec nedá říct o Praze. Tady je čerstvá nehoda na Pražském okruhu, 78. směrem na Ruzeň, je to blízko sjezdu z D1, ta je totálně KO, kolem 15. Bouralo se taky v ulici Přátelství, směrem do Říčan, tady taky kolem čtvrt hoďky, a skoro všude se jinak stojí. Průmyslovka úplně zasekaná, zhruba od Hloubětina, potom od Hloubětina Kbelská směrem do Letňan, taky úplně KO, Novopatská Jakbysmet, Štěrbolská spojka obou směrně taky zasekaná, jižní před Barandákem a taky před Průmyslovkou, postojíš si Argentinská, Vlzonka, Nuselák, Žitná, Patočková, Brusnický tunel směrem na Troju a klasicky taky Pražský půlkruh, zhruba od nějakého 23. na D1, tady kolem 10. Ode mě z dopravy je to všechno a ty buď na sebe hlavně opatrnej. Automotospin.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, za chvilku pokecáme o takovém asi menším beefu mezi Rytmusem a Izem, a to trackem Karma Forever, který vydal Izo na svém albu IUP, Exit u palice, ale to až samozřejmě po Štrudlovi, který mi sem zavolal ke mně do studia. Nazdar, Štrudlis!
1: Čau, čau, zdravím.
0: Tak ty jsi mi říkal ještě těsně předtím, než jsme šli do vstupu, že jsi měl mít poměrně hezký den, že jsi měl mít výlet, ale zradila tě jedna zásadní věc, a to je tvoje auto. Tak co se stalo?
1: No to nebylo moje auto, já jsem před nějakou dobou pracovní auto nahulil, pěkně strnku, takže chladič, poprava 100 tisíc, takže jsem měl auto z půjčovny. No a teď, když tam ho měl vět vrátit, tak kleklo pěkně, no.
0: Jo, tak ty máš docela smůlu na auta, to zní, ne? Tak tobě auto svoje určitě půjčovat nebudu teda, to bych se bál o něj.
1: Ty vole, no, tyhle řečím vole světlo, že mi furt nesvítí.
0: Ty kráso, hele, jezdí radši MHD, ty vole, to smrdí nějakým průšvihem ještě.
1: Ty vole, no, bude to možná lepší, no, ale hlavně levnější.
0: To možná taky. Hele, Wiz Khalifa, The Trail, tam je vysemplovaný The Walking on a Dream, Empire of the Sun, komu to chceš poslat?
1: Hele, asi všem, kteří jsou zrovna za volantem, jako my, to jedou domů, nebo ještě hákujou, anebo prostě všem, kdo zrovna poslouchá přesně Radio Spin.
0: Super, tak díky moc, Štrudlis, měj se krásně, ahoj.
1: Tak jo, díky, čau.

0: Radio Spin, s tebou Mára, pondělí, svátek dneska slaví Marcel, no a pomalu čtvrtá hoďka se nám blíží ke konci, za chvilku tady odpálíme rap DRA, ale ještě předtím se podíváme za Rytmusem Izem, protože Rytmus teďka nedávno dával rozhovor, kde si taky vzpomněl na Izovu frázi v tracku Karma Forever.
1: Čau, tady Izo, zdraví tě, bečkovej rapper, který nevyprodal ani Karli.
0: No a když se k Rytmusovi tady ta věta dostala, což je samozřejmě parafráze na jeho větu, tak tady pro tebe mám, jak na to zhruba reagoval.
2: Už má O2 Arenu každý, kámo. Dal O2 Arenu a teraz robí na mě ramena. Tak to mi přijde tak jakž dost.
0: Že... No tak Rytmusovi bych chtěl říct, že Izo nedal jenom jednu O2 Arenu jako někdo, ale dal rovnou dvě za sebou a všechny vyprodal. Kromě toho... Myslím, že by se Rytmus asi měl spíš soustředit hlavně na jeho automaty a na jeho kasino, protože já nevím, jak to máš ty. Rytmus, hele, tady udělal obrovskou stopu, vybudoval tady československou scénu, tomu nikdo neodepře, ale v posledních letech přijde mi, že trošku ztratil vliv. Podíváme se společně ještě na počasí, aktuálně něco kolem 13 stupňů, údajně by mělo i sprchnout, ale to hlavně v Liberci, večer to spadne na 4 stupně, tak to je docela děsivý. Zítra bude kolem 14, polojasno a tyhle ty teploty se budou držet i do konce týdne.

0: s tebou Mára, Rap DNA. Tady vždycky startuje po 5. hodině, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Minulej týden jsme to zakončovali s jednou zahraniční klasikou. Pouštěl jsem ti vlastně dva samply, to byl první z nich a taky druhý. A nakonec jsme se dostali k Ice Cube'ovi You Know How We Do It.
1: Yeah.
0: Yeah. Naprosto skvělá věc, kterou určitě znáš. Každopádně my se teďka podíváme do 19. století. Slyšíš naprosto správně, v Rap DNA jdeme do Francie a čeká tě vážná hudba. Je to trošku složitější sample, takže pro tobě dneska budu chtít pouze kapelu. Uvidíme, jestli tady dá někdo dohromady i dokonce celý název, případně feat, ale jak jsem řekl, kapela mi dneska stačí, je to zahraniční věc, tak si to jdeme rovnou pustit.

0: A opravdu připomínám, tady na Rádiu Spinu, na Rádiu Spin to hrajeme. Tak jsem zvědavej, kdo na to dneska přijde.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou má rád 5:45, to znamená, že už jsme si odhalili dnešní sample, který ti samozřejmě připomenu, zní takhle. Ani Chalen zahrála tady tu skladbu na harfu v 78. Každopádně původ je z nějakého zhruba 19. století, takže dneska tady máme opravdu old school s velkým O, ale zatím trošku bojuješ, já to chápu, chci po tobě ale naštěstí dneska jenom název kapely, skupiny, který track má na svědomí z roku 1999. Na featu je taky Method Man a track produkoval DJ Premier, tak to by tě mohlo být taky docela sympatický a mohlo by tě to trošku nasměřovat a možná ti ještě pomůže taky Michael, který to dost dobře popsal, jak ten sample dneska rozluštit.
1: Je to strašně slyšet v prvních tónech. Úplně tam je takový cinkání, který je úplně, to jsem věděl hned, že...
0: Takový cinkání myslí tu harfu a jdem si to tím pádem ještě díky Michaelovi pustit znova. Opravdu se soustřeď na začátek. Dneska mi opravdu stačí jenom skupina / kapela, protože název je poměrně složitý, tak věřím, že se ještě někdo najde.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou Mára, za chvilku půl šestá, to znamená, že se jdeme rozloučknout a ještě jednou poslechnout dnešní sample, ten zněl takhle. Jak jsem říkal, jedná se o sonátu z 19. století, která byla nahraná zhruba na konci minulého století na harfu od Annie. Každopádně přišly mi sem nějaký voiceovky, nějaký tipy, jdem se na ně podívat. Zkoušela to tady Lucka.
2: Ahoj Marku, tak my tam teda slyšíme písničku od Pauly Garanda a Kennyho, Boomerang. Ty se to náhodou není ono? Ahoj Lucka a Martin.
1: Lucko a Martine, jdem si to poslechnout.
3: Na tom záleží, já nespěchám.
1: To úplně ne, to je spíš takovej klavírní základ, navíc jsem taky říkal, že na featu je Method Man a že beat tvořil DJ Premier, takže to by úplně nesedělo, ale i tak, zajímavý tip, zkoušel to taky Banks.
4: Čau, je to 100% Wu-Tang Clan Cream. Zdar.
1: Hele, Cream, Wu-Tang Clan, 100%, hele, nikdy si nemůžeš být jistý něčím na 100%, protože občas se může stát, že si tady trefil sample od The Charmless ze 67. As long as I've got you. Takže, bohužel, ani Banksovi se nepovedlo tady odhalit dnešní sample, ale už možná se to povedlo Brundovi.
5: To Method Man společně s Limp Bizkit. Ale název songu nevím. Čus.
1: Tak já ti to uznávám, protože jsem říkal, že kapela nebo skupina mi bude stačit. A Limp Bizkit to opravdu je. Ale kdo to dal úplně na nejvyšší úroveň, byl Michael.
6: Není to Limp Bizkit? Gather Now, nebo tak nějak to je?
1: Je to přesně N2.

0: dobrý, tak to prostě je, ty samply vůbec nejsou jednoduchý a samozřejmě Rap DNA bude startovat zase zítra a Limp Bizkit si pustíme už za malou chvilku. Teďka ještě rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně nehodou na D48 směrem na Český Těšín. Tvoří se tady na 46. kilometru kolony. 8 minut taky na D2 na 43. směrem na Prahu. Ne, omlouvám se, D11. Přepsal jsem si tady špatně čísla. Je to D11 směr Praha 43. kolem 10. A nehoda je na D2 první kilák směr Bratislava. A kvůli tomu vázne i D1 směrem od Ostravy. V regionech bural se v Budějkách na Dobrovodský, a potom ještě taky v Brně, a to na Mendlovo náměstí. Zasekaný je pořád taky Poříčí a Zvonařská. A jestli seš náhodou v okolí Mohelnic, dej bacha, že si počkáš na silnici 35. Hlavní město tady je čerstvá nehoda na Pražském okruhu 78. směrem Ruzyň, kvůli tomu D1, respektive sjezd z D1 právě směrem na Pražský okruh je dost zasekaný. Boural se taky v ulici Přátelství směrem do Říčan, a nebo taky na Nový Povltavský, kvůli tomu stojí taky brusnický tunel směrem na Troju. Stojí to de facto skoro všude, co se týká Prahy, Průmyslovka, Jižní, Štěrbovolská spojka. Počkáš si určitě taky v centru na Vlzonce, Vlzonce a Nuseláku, taky Argentinská v Holešovičkách spojovací, Kbelská a Novopatská směrem do Letňan, taky Jižní spojka před Krčí, Novopatská, Patočková nebo Bělohorská, Patočková dokonce na 30 minut, to je šílený, a ještě Pražský okruh na 23. směr D1.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: tebe.
1: Čau na spinu, s tebou Mára. Já už tady koukám na toho Marcela, že má dneska svátek, tak jsem pro jistotu řekl, že já jsem svátek. Nevadí, je sice pondělí a já už se tady přeříkávám, co bude ve čtvrtek, kdo ví, ale co bude teď, je jasný. Bude track na přání, ten bude od Ondřeje.
2: Ahoj Marečku, Ondřej, já bych prosil nějaký grime, asi Dizzy Rascal, nějakýho Bonker, ty velká dobrý. Díky.
1: Taky díky za tohle parádní výběr. No a pokud ty máš taky v hlavě nějaký track na přání, který by si chtěl zahrát, vůbec na nic nečekej, posílej voiceovky do naší mobilní aplikace nebo volej naše číslo a já ti od 6 budu hrát celou hodinu.

0: Radio Spin, s tebou Mára, Rest zakončuje 5. hodinu, máme pondělí, svátek dneska slaví Marcel, no a teďka startuje moje nejoblíbenější hodina dne. Hodina, kdy budu hrát jenom tvoje oblíbený, nebo ty, který si objednáš tracky na přání. Na čísle 210 32 30 30 můžeš volat naši linku, případně posílat voiceovky do naší mobilní aplikace a od 6 do 7 je celá hodina jenom tvoje a třeba taky Báry.
1: Zahrajeme se dneska, protože jdu na Moravu, tak si zahrajeme Moravu.
0: Ok, Vesna, Ego, Moravo. Barčo, moc si užij Moravu, konkrétně lednici. Doufám, že nevypiješ celou lednici, ale to se dozvíme pravděpodobně, kdy se vracíš příští týden, tak se ozvi nějak, že žiješ jenom, ok? Zahrajeme taky Šárce.
2: Mohla bych poprosit písničku Jan Koller pro moji kamarádku Vicky.
0: A Vicky, moc zdravíme, MC Kenny, týpek, který teďka vystřelil a ten track Jan Koller mě baví, vám ho v hlavě, takže určitě si zahrajeme i to. Jaký další pecky budeme hrát? To je na tobě. Volej, posílej hlasovky, my se podíváme ještě společně na počasí, kde aktuálně kolem 13 stupňů, večer se ochladí na 4, takže pokud plánuješ večer někde klábosit, tak si vezmi radši bundu, před Hradcem menší přeháňka, ale nebude to nic zásadního, zítra kolem 14 polojasno.
3: Spin Radio.
4: Vzrušující podzimní večery, to jsme my, e-kondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba, e-kondomy.cz.
5: Gaudiamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
7: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Za 3 minuty 6 hodin, to je přesný čas a teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.
1: Rádio Sphere. Nejvíc repu v republice.

0: Na
1: posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 6 minut po 6. hodině, to znamená jedno, odstartovala nám hoďka, kdy budu hrát jenom podle tebe a třeba podle Lukáše a doufám, že si vzpomínám Pavla.
2: Super crew, vždycky s novým klidně můžou být. Pavlovi, on tady v Rumunsku, je to úplně nešťastné, tak něco na zlepšení nálady.
1: Chudák Pavel řídí v Rumunsku, já jsem se ptal schválně, hele, co ty cesty, je to horší jak v Česku? On říkal, no to je příšerný, to je mnohem horší, samá díra, kdo se tomu má vyhýbat. Tak pánové, hlavně opatrně, ať to auto úplně neodnese a fotky znovu vám hrajou už za dva tracky. Ještě předtím ale stihneme zahrát třeba Jardovi.
3: Ahoj, tady Jarda z jihu, prosím tě, zahraj mi ta Michailova a nikdy nezapomeň. Děkuji ti a zdravím do Spinu.
1: Díky moc, jich reprezent, posílám ti tam jednoho Michailova a budu hrát taky pro Lučku a Martina, kteří dneska zkoušeli rap DNA, dneska jim to nevyšlo, ale věřím, že zítra to zandáte všema deseti.
4: Marku, prosím tě, nezahrá bys nám.
5: Čau Máro, prosím tě, zahraj nám tam od Paulího
4: Garanta, ten bumerang, prosím tě. Děkujeme, ahoj, Luzka, Martin.
1: Ježíš, to je jedna z nejkrásnějších voiceovek, který jsem dostal podle mě za tenhle měsíc, ne ale za tenhle půl rok, plný úsměvu, jste tam spolu, ježíš, to je nádhera, tak skvělý, že vám ten track pustím už hnedka teďka. Takže Pauli G, Martin Svátek, Bumerang, tady na Rádiu Spin v hodině, kdy hraju jenom a jenom podle tebe.

0: Chill na spinu, s tebou Mára, pondělí a mám pro tebe další trojici tracků, který vznikly díky tvý výzvě, buď to přes naší mobilní aplikaci Rádia Spin, a nebo přes naší telefonní linku 210 32 30 30, kde ještě dalších 3/4 hodiny můžeš objednávat tracky, který chceš slyšet, jako byl třeba Rudolf.
1: Prosím tě, Hana, hodíme tam Mladou krev, to jsem slyšel hodně dlouho.
2: Ale pro všechny, kdo se konečně dočkali a mažou konečně domů
1: na pár hodin, než pak zase ráno vstaneme a máš zpátky do práce.
0: Rudo, drž se, hlavně to nepřežeň s tou prací, ono taky, prachy nejsou úplně všechno. Zahraju taky Františkovi.
3: František, asi všem, co poslouchají teď Rap Rádio.
0: Tak jo, tak všem, co poslouchají rádio, budeme hrát původně zmiňovaný, nebo ne zmiňovaný, ale František chtěl Studio Session 2, což je naprosto skvělá session, já to mám hrozně rád, ale tady to nemáme, protože by to bylo trošku složitější. Každopádně od Kruka tady se rozhodně něco najde, třeba Než bylo líp. A zahraju taky Katce.
4: Pustám dneska prosím Rest o den míň a bude to hlavně pro mého syna Paju, pro kluky Sašu Baču, pro Stredu, pro Péťu, že zdravím kluci. Držte se.
0: Přesně tak, kluci, držte se, myslím si, že to zvládáte nejlíp, jak to jde, a rozhodně vám k tomu pomůže jeden Rest. Tak posílám do éteru Rádia Spin a ty se nezapomeň objednat i svůj track na přání. Každý den je

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a začnu pohledem na dálnici, a to konkrétně D1, nehoda na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Je to zhruba 14. kilometr, kolony se tvoří na 11 minut. Jinak ostatní dálniční tahy jsou v pohodě, co se týká regionů. Bouralo se třeba v Brně, a to v ulici Nádražní, nebo v Kroměříži na náměstí Míru. Hlavní město, tak tady to stojí dost drsně, hlavně kolem Smíchova, a to ulice Dobříšská. Počkáš si taky v Brusnickém tunelu směrem na Troju, a to přes půl hodiny. Na tom není úplně dobře ani Patočkova, tam to stojí na 5. Počkáš si na spojovací, taky Kbelská nahoru směrem do Letňan, stojí Štěrboholská spojka směrem na Černák a taky Nuselák směrem do centra. Ode mě z dopravy je to všechno, ty dávej na sebe bacha a za chvilku další treky na přání.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: tebe.
1: Radio Spin, s tebou Mára, další trojce tracků, který tady ladíš, buď to přes naši mobilní apku, nebo naše číslo. Vozval se mi třeba Pavel.
2: Čau, tady Pavel, prosím tě, teď jsme slyšeli, že nám kluci hráli Foty z novin, tak bychom jim taky chtěli něco poslat do Rumunska. Na vždycky vlásen. Akorát pozdravíme kluky Tomáše, Jirku a Krakena.
1: Pánové, Rumunsko, velký trip, pokud jsi neslyšel zhruba první vstup. Prej jsou ty silnice úplně hrozný, tak ať se z toho nezblázníte. Budu vám hrát samozřejmě za chvilku Gufrau, zahraju taky Karin.
3: Ahoj, tady Karin Noufali, já bych našemu taťkovi chtěla zahrát Budem se mít faj od Sergeje Barakudy, moc ho pozdravujem, taky pro tebe, Marku a pro všechny posluchače.
1: Díky moc, nakonec jsem tady vyhrabal ještě jinou pecku, Stein, Dorian, jsem v pořádku, společně Sergej, to je hodně zajímavý kombo, tak doufám, že to taťkovi udělá radost. A do třetice budu hrát Filipovi, ten poslal zprávu do naší mobilní aplikace. Čau, poprosil bych tam něco nahoru pro Páju, protivu, třeba Prázdný nebo 97. Díky, hezký večer, Filip. Filipe, taky doufám víš a všem spinnerům taky připomínám, že o Protivovi vzniká dokument, už vyšel trailer a to na YouTube kanále Blackwood Records, tak pokud si ještě nezaznamenal, určitě to čekám.

0: Nehledáme. Jsme na chceme být slavný.
1: Radio Spin.

0: tebe blázen.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.
2: Jsem v pořádku, akorát, že nejsem.

pomoc nehledám, jestli v ruce to můžu sám. A pocit být nikomu odlužen už vůbec. Se svými démony se vypořádal sám v tichu. Z posttraumatické stresové poruchy mám tik.

0: podle tebe.
1: Čau Laspenu, s tebou Mára a máme za chvilku 18.40, takže jsme pomalu na konci mýho vysílání a hlavně hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, ale neboj, určitě nějaký tracky ještě stihneme. Určitě stihneme zahrát Vojtovi.
2: No, já bych poprosil nejhlát od Doriana. Tak chtěl jsem to poslat tátovi, protože včera to poslouchal a tak si to chci poslat znovu.
1: Dobře, tak jo, hele, jestli to tačku bavilo, není se čemu divit, Elboy, Dorian, to je silná dvojka. Budu hrát taky i Ondrovi, který je teďka na drátě. Ahoj Ondro.
3: Čau Máro, čau spináci.
1: Tak ty oproti ostatním spinnerům, kterými sem volají, stěžují si, že musí pracovat a že pracují od rána do večera, tak ty od čtvrtka budeš mít volno, tak prozraď a trošku se pochlub spinnerům, co budeš dělat, když se budeš takhle flákat.
3: Jo, tak čtvrtek, pátek se budu opravdu flákat, vidím to na nějaký CS-ko nebo něco. A ze soboty na neděli mám oslavu u kamarádky.
1: Hezky pěkně, tak to ti samozřejmě všichni přejeme ze celého srdce. Ondro, odpočin si, protože Ondra není jen tak nikdo. Ondra jezdí s těma dlouhýma, pořádnýma mašinama, který nevozej tebe, ale vezou ti třeba dřevo, uhlí a další důležitý náklad, takže o Ondru se hezky staráme. A budeme mu posílat gufrau, Mary April, nechci. Chceš to někomu pochcat? Poslat?
3: Pochtím to tobě rozpíru.
1: Jo, děkuju, to si zasloužím.
3: Všem to poslouchaj.
1: Hele, kámo, a to je teprve pondělí. Chápeš to, jo? A bude to jenom horší. Asi taky potřeba takový odpočinek, jako máš ty. Hele, měj se hezky.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kolejím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Radio Spin s tebou Mára, 6. hodina nám pomalu, ale jistě končí. Hrál jsem ještě track pro Honzu, ten napsal: čau, zahrál byste mi prosím písničku KSN, remix, měl jsi to mít, máš to mít, už ti to bylo i hráno. Každopádně ode mě už je to dneska všechno, za chvilku tady startuje repríza Spin Fresh Hits, 15 nejúspěšnějších tracků éteru Radia Spin, o kterých rozhoduješ ty na našich webovkách. Každopádně to není všechno, pondělí je opravdu nabitý skvělými pořady, jako je i Poeta a jeho Rap Mondays. Od 8 do 11 do večera, v 9 dorazí i na rozhovor a live set DJ, tanečník, inovátor Alex. Tak určitě nezapomeň ladit i Rap Mondays, který jsou za mě naprosto skvělý. Dozvíš se novou hudbu, info a Poeta, to je prostě Poeta. Podíváme se spolu ještě na aktuální teploty, je tam kolem 10, večer se nám ochladí na 4 stupně, počítej s tím, že večer bude opravdu zima a zítra kolem 14, polojasno, vlastně úplně stejně, jako bylo dneska. Těším se na tebe právě zítra, ahoj.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin,

0: Pohodovej podvečer, máme tady další říjnový pátek, krátce před pátou, od mikrofonu ti zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a trackem Vínečko, moderní folklorní hudba, která je tady v soudobým kabátě. Dneska se s tímhle trackem ale bohužel už loučíme. No a rozloučíme se i s Fetty Pillowem, a.k.a. Tlustým Karlem, a trackem Nová doba. Já jsem strašně zvědavý, jestli tohle byl od Karla jenom takovej jednorázovej výstřel do tmy, nebo jestli se v budoucnu dočkáme dalších tracků. Pro dnešek v hitparádě už taky končí.
1: Nová doba, tak už to přišlo, už je to všechno tady, nebudeme jen tak přihlížet, rozejbem davy.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem. Tady na chvostu je už 2 týdny po sobě track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika Čeka od Šimona Holého, který se teda postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. O rap na tomhle tracku se potom postaral Anky. Tak jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

krize se v plicích ten vzduch, jak v letě ze dveří aut, kdy byl náš celý svět jak trochu punk, ale každý pád se dal ustát, chápeš? Dneska mám jizvy pod kůží, nějaký jsi nestrátil směr, víš?

0: Robin Fresh Hit.
1: Na 12. místě je track Dokud nebude líp od Under My Pillow, člen teprve nedávno vzniklého labelu Corso Records, který založil Paulie Garant. Je to poetický, dost osobní a to jsou právě i rysy, který umělce z Corso Records propojujou. Teď už 11. Tu bere Filip Konvalinka, Spio Squad a DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně boombepová deska, ze který tu máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a všichni milovníci starý školy musí být nadšený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Desátý místo, tady je Izo a Viktor Sheen, track Dřív bylo líp, kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u palice, jinak Izomandias, ten už má úspěšně po dvou vyprodaných O2 arénách, Viktora to čeká v prosinci společně s Kellinem, by the way už prodávají taky druhý termín, ten první byl pryč asi za 2 minuty.
1: Hitparáda s Feel Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku, ta je od Oriona, z jeho nový desky Orion je Mickey Worrell. My tu máme track Deutsche Bahn, track o graffiti a hostovačka od těch nejpovolanějších.

0: Fresh Hits. Na devítce je pražský uskupení Gufrau s Marie April a trackem Nechci, super beat od Kubmata, který teď taky připravuje společný projekt právě s Marie April. Jinak Gufrau tak prodávají aktuálně lupeny už do svojí druhý sasazu, první je beznadějně vyprodaná, bude tam vlastně jejich poslední show s Viktorem Kalem na dlouhou dobu, takže takový uzavření kapitoly boyband. Teď už osmička, tady je Hugo Tox s jeho trackem Guest z nový desky Art, super beat, je to takový potemnělý, taky dost experimentální, ale musím říct, že vlastně po té pauze za mě jedna z těch lepších desek, která má fakt atmosféru. Tak si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu v kolonce Spin Fresh Hits, tam máš k dispozici vždycky 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

Odpočinu si já. Jo, jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je novinka z minula a je to track Country od PJ, věc z jeho nový desky Atrey. Je to pozitivní, takový laskavý a to je něco hodně vzácného v téhle době.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je dneska trochu crazy, bych řekl. Mat 213 a Lifer, oba na tracku CC. Track inspirovaný zprávama na Messengeru, proto vlastně i ta absence diakritiky a tak dále. No, uslyšíš sám, jsem zvědavej, co na tenhle track řekneš. Jdeme

0: nemám čas řešit hovna, kolko času mi utěklo.
1: Nikdo z vás nemá na sebe, my jsme 400, nikdo z vás nemá na sebe,
2: já jsem znovu zrozen,
1: nikdo z vás nemá na sebe.

Místě si slyšel Katanu, který si na feed pozval dost unikátní hosty, a to Karla z Million Plus a taky Conway the Machine. Americký rapér, mimo jiné taky nevlastní brácha Westside Gunna, fakt super pecka s unikátním takovým oldschoolovým soundem. Teď už pětka, tu bere opět Robin Zoot a jeho track Kdo 2. Je to pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponya, je to takovej ten oranžovej klip, který je tu oranžovou vdechnul i celému tomuhle albu. Tentokrát ta dvojka je opět crazy, Robin se tady může opravdu urvat ze řetězu, no a kdo jiný by se na takovejhle feed hodil víc než Buka. Tak jdeme na to. Hitparáda, spin fresh hits. Místo

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Tohle bylo místo čtvrtý, to patří Prago Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektům. Na featu je tady pak Paulie Garant, který několikrát zmiňoval na svých trecích, že Kato byl velkou inspirací k tomu, aby on sám začal tvořit hudbu, a teď tady máme konečně track, kde jsou oba dva společně, takže kruh se uzavřel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
2: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k Orionovi, který včera vydal novou desku Oriony Mickey Worrell. No ale my tu zavzpomínáme na věc z desky Territorium 3, který vyšlo už před 5 lety. Je to naprostá čilovka a to, co se nelíbí. Takže užívej ve Flashbacku.

Teď už bronzová pozice, tady je Refew, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do takového širšího povědomí na Instagramu, kam dávají svoje live rapy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul do studia a udělal s nima banger Amaro. Tak jdeme.

Spin. Stříbrná pozice, Gleb s trackem Fotoalbum z EP MHD Flashback, je tu s ním i Smek a těžko bych asi hledal lepší spojení než právě tohle. Je to surový, je to ostrý a precizně odrepovaný. No a teď už vítěz. Na zlatou pozici se po nějakým tom týdnu vrací PTK s trackem Prostitutky v pozoru. Korektně řečeno, je to track, který se katapultoval na vrcholy všech žebříčků, pokořil taky český rekord ve streamech na Spotify, zkrátka velký banger. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

Hudební sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Rap Mondays je to tady, jako každý pondělí mezi 8 a 11. Začali jsme Mac Millerem, měl jsem na něj nějak trošku náladu. Navíc my jsme si připomínali v září jeho úmrtí, taky 10 let od jeho alba Divine Feminine, a začátkem října vyšla vlastně speciální edice tohle alba právě k desetiletému výročí. Jsou tam dva nebo tři nový tracky, jeden z nich Butterflies si zahrajeme. A taky vám povím, jak bylo na Jill Scott v Berlíně. Taky se zahrajeme další spoustu novinek, zahrajeme si z nový desky Oriona třeba. A pak na 9. dorazí DJ Alex, se kterým probereme nejenom hraní a tanec, protože on je převážně tanečník, ale taky jeho novou DJskou platformu, kterou vymyslel a uvedl do provozu, už ji dokonce zvládnuli pokřtít, takže to všechno probereme tady na Spinu. No a někdy na 10. zhruba dorazí DJ Onyx, probereme novinky, probereme nový album Sergeje B nebo Quava a další novinky, jako vždycky s mladým DJem, ať máte pohled nejenom mě boomera, ale i někoho o polovinu mladšího, takže to bude v 10. Dneska teda nabito, začínáme Mac Millerem, Butterflies, dosud nevydaná věc, Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Pojďme se mrknout na to, jaká byla Jill Scott v Berlíně. Byla tam minulý úterý a tuhle tu věc Shame, kterou mám strašně rád, tak tu naživo nedala, bohužel. Tak jsem si ji zahrál aspoň dneska tady na Spinu. Nicméně, koncert to byl úžasný. Myslím si, že kdo ji znáte, tak asi jste nečekali nic jiného. Já jsem v podstatě na to jel jenom s tím, jak moc úžasný to bude, a bylo to prostě velkolepý, protože ona má ten hlas božský. A měla skvělou kapelu, která hrála prostě naprosto parádně, a byl to opravdu takový jako léčebný výlet soulem, funkem, klasickým R&B, a stálo to za to. Na konci samozřejmě Golden, její asi největší hit, to je jasný, že to muselo zaznít prostě, ale nebylo to postavený na tom, to se mi na tom líbilo, nebylo to postavené ani na nějakých jako hitech nebo tak, nedala mi tam to Shame bohužel, ale bylo to celý opravdu jako kvalitní a léčebný a nádherný, takže pokud budete mít šanci jít na Jill Scott, určitě doporučuji. Dáme si ještě jednu věc z její poslední desky, která je výborná. Na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Na Radio Spin si hrajeme pohodově velmi Easy Money, Leon Thomas, před náma taky Detroit Rising, Mark Adams, Chenoir, nebo tu mám taky novou sloku od Eminema, pozor, ale to si asi k tomu ještě řekneme trošku víc za pár minut. Budeme si hrát v tomhle pohodovém rytmu, řekněme takovým klasičtějším, zahrajeme si z nový desky Oriona a pak tady mám nějaký, řekněme, boomerštější jména, ale s novou muzikou, takže to bude nový. V 9, jak jsem říkal, dorazí DJ Alex a probereme mimo jiné jednu novou DJskou platformu, ale předtím, když jsem u těch DJů, tak mám pro vás taky party list. Tento týden se můžeme vidět poprvé vůbec za 36 let existence klubu Zlatý strom, se můžeme vidět ve Zlatém stromě, který je nově zrekonstruovaný a zkouší to tam prostě pojmout tak jako nově, takže středa, jestli se nepletu, tak od 9:30, tak Zlatý strom. Ve čtvrtek se můžeme vidět v M1, kde budu hrát sám celou noc, takže se těším, protože můžu hrát všechno možný a stihnu hodně žánrů. V pátek opět M1, ale tentokrát s DJem Rokou, který je specialista na afrobeats a podobně, takže se budeme nějakým způsobem doplňovat, na to se těším moc, moc, moc. A v sobotu se můžeme vidět v Moonu, případně na to se taky těším, protože tam to vždycky stojí za to. Takže to je party list ode mě a teď si pojďme dál hrát na Radio Spin skvělou muziku Detroit Rising, Mark Adams a Don't Stop.

0: Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Byla Shay Noir na Radio Spin. Před náma slibovaná sluka od Eminema. První Eminemova sluka v roce 2026 vychází teď v říjnu a shodou okolností s filipínským raperem.

protože Easy Mel je filipínský rapper, který ho Eminem upsal na Shady Records, na svůj label, už v roce 2023. Už spolu i něco tvořili, ale s Eminemovou hostující verzí vychází track poprvé, takže Easy Mel, Eminem a Neil Kaplan, track se jmenuje Madara, doufám, že to vyslovuju dobře, neumím úplně, ani nevím, jak se mluví na Filipínách vlastně, musím si to nastudovat. Každopádně filipínský rap jsem tady, myslím, ještě nepouštěl a s Eminemem není co řešit, pojďme na to, na Radio Spin, posloucháš Rap Mondays.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Určitě jste poznali, že už si hrajeme z nový desky Oriona. Myslím, že i tenhle single jsem hrál minulý týden, kdy jsem zmiňoval, že deska vychází. Takže, pardon, to jste poznali stoprocentně. No a deska je venku, jmenuje se Orion je Mickey Worrell, spolupracoval na ní Icon, výborný producent, muzikant, bubeník Tomáš Konupka a taky třeba DJ Kadem a další hosté, mezi kterýma myslím docela vyčnívá Lesík Hajdovský, legenda to z manželů. No a my si zahrajeme věc, ve které hostují další legendy, protože Eurodel Spill Squad, protože Dr. Curry a já k tomu mám takovou jenom krátkou historku za covidu. Jsme nemohli skoro nic, že jo? A myslím, že není nic proti ničemu, když prozradím, že Orion se pohyboval po různých studiích a ať už tam byl na večírku nebo tam byl za nějakým pracovním účelem, tak tam zanechával různý úryvky skladeb, protože on je prostě kreativec. No a já jsem takhle u DJ Kadema za covidu taky byl a on mi tam pouštěl nějaký věci, co nahrál v poslední době a říká, jo, a mám tady takovou jako srandičku, takový kousek jenom od Oriona a pustil mi reggae od Oriona, kde už byl referen s Bobem Marleym a mě to pak hrálo dalších asi 14 dní v hlavě a říkal jsem si, tyjo, kež by to někdy vyšlo, protože to je prostě návyková věc a trvalo to jenom pár málo let a tahle ta věc se objevila právě na nový desce Oriona, jmenuje se Bob Marley a jak jsem říkal, hostuje Eurodel a Dr. Curry. My si tu věc zahrajeme a zahrajeme si i věc právě se zmiňovaným Lesíkem Hajdovským tady na Radio Spin. Pojďme na to. Jinak ta deska je hodně barevná, vyšla na Indies Records a jsou tam různé polohy. Třeba tahle reggae. Tak si to dej na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Tohle byl novej Street Snory a před náma zmiňoval jsem taky nějaký starší jména s novýma věcma. Takže MC8, legenda West Coastová, má novou věc s Conway the Machine, což je týpek, který si díky neproběhlému hip-hop campu užil pár dní v Praze. Nahrál tady věc Katanu, kterou jsme si hráli minule nebo předminule. No a teď teda nová věc MC8, Conway the Machine. No a French Montana, který vydal, myslím, že loni, obrovský hit Ever Since You Left Me, který jsem tady párkrát taky hrál, tak on vlastně pořád tenhle ten track nějakým způsobem, teď jsem málem řekl dojí, to jsem nechtěl říct takhle ošklivě, ale vydává různý remixy, kde jsou různý nový sloky a teď pro změnu vydal UK remix a má tam Skeptu a zní to taky super, takže si to dáme na Radio Spin.
2: Hey, yo, hey, what up, nigga?
3: Shit.
2: Love.
3: Shit.

0: Posloucháš Radio Spin? Jak jsem sliboval, se mnou ve studiu už sedí DJ Alex, ahoj.
1: Čau, čau, zdravím tě, zdravím posluchače.
0: Já jsem tě prezentoval jako tanečníka, DJ a inovátora. Inovátora proto, protože jsem avizoval, že se budeme bavit mimo jiné o jedné nový DJské platformě, se kterou si přišel. DJ to je jasný, já už jsem tě tady myslím měl jako DJ, takže to je celkem jasná věc. Tanečník si asi hlavně možná, nebo?
1: Jo, pořád aktivně se pohybuju kolem divadla, takže to pořád platí a DJing pořád taky, takže to tak nějak vyvažu všechno dohromady.
0: No a ty jsi v tom tanci takovej univerzálnější, ne? Mám pocit, že toho děláš jakoby vícero.
1: Jo, je to tak. Já jsem vystudoval taneční konzervatoř, takže jsem byl fakt zavřený na sále u klasického baletu, ale vyrůstal jsem na urban scéně skrz streetovou scénu, takže to bylo od Rockstonu po Betly a pořád jsem u toho a miluju to, takže se to snažím pořád nějak propojovat a kvůli tomu vznikají taky věci, které vznikají, které dělám a které se snažím dělat.
0: Jasně. Taky jsem zachytil, že tančíš a opravně, ale myslím, že je to pravda s legendou Jiřím Kornem.
1: Je to tak.
0: Což
1: to
0: teda tak. Jako musí být úžasný, protože to je jako pan tanečník, že jo? Stepař a tak dále, jako zpěvák.
1: Je prostě. To tak, je to velká čest, on je frajer a jako muzikant, jako tanečník, jako performer prostě a on taky miluje tohle řemeslo, když to řeknu takhle. Jo. Takže je to hrozně hezký vzájemný propojení a funguje to a je to radost.
0: Máš ještě někoho takhle jako v záloze, někoho, koho jsem třeba nezastihl, někoho, koho bys vypíchnul, někoho, s kým tančíš, spolupracuješ?
1: Tak teďko nejaktivněji se souborem Decadencers tančím, zrovna nastudováme premiéru, hrajeme na Jatkách 78, nebo taky nově třeba v Arše Plus a stále pořád jsem v Laterně Magice, takže tak.
0: Co se týče toho hraní, tak já tě pořád vnímám jako mladýho týpka, takže mě překvapilo, že jsi tady zapojil gramofony, že jsi tady trápil s přenoskama a tak dál. Mě to úplně vyvolalo zasutý různý traumata, protože já jsem jako dlouho odolával všem těm konzolím a podobně. Mně se strašně nechtělo hrát na CD playery a pořád se mi nechce. Mně nepřijdou absolutně sexy. Odolával jsem i těm konzolím, ale ve finále, když mi DJ Australan, zdravíme, doporučil konzoli, která jako vlastně nejvíc připomíná jako vinyl, řekněme, nebo můžu tam sahat jako kdyby na vinyl, nepřipomíná to CD player, tak já jsem do toho šel a musím říct, že jsem strašně happy, že sice nosím 20-kilový batoh, mám věčně zničený ramena, ale kamkoliv přijdu, tam mám prostě zapojenou svoji věc během chvilky a vím, že se na ní můžu spolehnout. Nedávno teda trošku blbla, ale jinak se můžu na ní spolehnout. A nebojuju přesně s tím, že jsou někde rozbitý gramce, nebo jak jsou rozbitý. Já se strašně vzpomínám na to, že člověk začíná hrát a prvních 20-30 minut jenom vychytává vlastně problémy a pak teprve se může spocenej jakoby trošku věnovat té muzice. Co tě drží u gramofonu pořád?
1: To je dobrá otázka, jo, všichni to známe, jako by ty nervy u setupu a tak dál. Já jsem se vlastně v jednu chvíli rozhodl, když jsem se rozhodl, že chci dělat ten DJing od hloubky a seriózně se tomu věnovat, tak jsem se rozhodl, že si pořídím gramofony skrz to, že mě hrozně bavil ten pocit cítit ten vinyl a následně jsem taky, přiznám se, že jsem měl svoji první desku ještě předtím, než jsem měl gramofony, ale neměl jsem velkou sbírku, takže taky sbírám desky a baví mě ty roots, ty kořeny toho.
0: Jo.
1: Je samozřejmě technický DJing, to je taky jako další kapitola, která je jako zajímavá, ale to je zase jakoby jiný žánr a jiná oblast. A já občas ty sety kombinuju tak, že hraju digitálně, takže já samozřejmě Serato používám, když tahám třeba svoje gramofony nebo hraju na nějakých gramofonech, ale mám pořád jehly a přenosky, protože si sebou vemu třeba i kufr desek a občas to tam prostřídám, že si zahraju i desky a baví mě to takhle kombinovat. Takže jsou i bary, samozřejmě i možnosti někdy, kde je kompletní setup, já tomu říkám full setup, že tam je čtyřkanálový mix, dva gramofony a playery.
0: A vlastně moc ne,
1: ale na pár místech to takhle mají, můžeme klidně zmínit. Teď jsme právě dělali tu launch party, ke který se asi dostaneme ve zvonu, tak tam mají výborný setup a groove bar taky vybaven, taky prostě tam může člověk kombinovat, takže můžete hrát věci, které máte digitálně a zároveň si vzít s sebou desky a to mě baví, no. To takhle si to tam prostě užít, to je fajn.
0: Ok, takže nezvažuješ zatím žádnou konzoli?
1: Přiznám se, že zvažuju, ale hodně uvažuju o čem. Já vím, o jaký konzoli mluvíš a taky mě to dost láká, ale vlastně...
0: To je ta nejtěžší,
1: co se týče toho tače, že máš prostě motory a jako kdyby vinily, ale... já trošku vlastně tím, že hraju rád dub a houseový věci, tak jsem častokrát přičichnul k těm playroom, takže uvažuju, že musím, nebo mám pocit, že musím pracovat i s tím recordboxem, takže zvažuju o konzoli, která by mi pokryla nějaký test v rámci recordboxu, no, takže to mám takový složitý v tom, ano, že hraju občas i na playery, nemám s tím problém, celkem mi to baví. Ale když prostě jsou vinily, tak hraju z vinilů.
0: Jasně.
1: Nebo z gramofonu.
0: Ty jsi naťuknul launch party, ty jsi launchoval vlastně úplně nový projekt. Strašně si mě tím překvapil, že jsi takhle kreativní a hlavně já jsem slyšel za svůj život už spoustu podobných nápadů, nebo ne ani tak podobných, ale spoustu nápadů, který lidi nedotáhli a ty jsi to dotáhl opravdu jako hodně daleko, dokonce jsi mi přinesl letáčky dneska s QR kodama, takže byla launch party, web existuje a tak dál, tak pojď mi to trošku popsat, co to je vlastně, nebudem se rejpat v tom, jak ti to napadlo a tyhle ty klasický klišé otázky, protože nám taky zahraješ live, tak ať to neprokecáme. Pojď mi představit vlastně projekty, jak se jmenuje, proč se tak jmenuje, o co jde.
1: Jasně, tak spustili jsme teď nedávno projekt Libo, respektive jak je Libo.cz a jednoduše řečeno je to kurátorská multižánrová platforma pro zjednodušení bookingu umělců. Začínáme teď vlastně s DJs a do budoucna bych chtěl do toho napojit zpěváky nebo instrumentalisty, kapely, případně i další performery, co performují nějaký živej art, živě performují. A to je vlastně ta myšlenka, protože jsem těch důvodů, proč mě tohle napadlo dělat, jako je více, i skrz to, že jsem přičichnul k bookování v Café Nona tehdy a moc mě to bavilo, jak se to propojovalo, ať se jednalo o eklektik, elektroniku, dub věci nebo rapy, R&B, tak se vždycky našel ten správný vibe a našel si to toho posluchače. Tak vlastně mám pocit, že i v dnešní době AI, tak ten živej zážitek prostě bude mít nějakou hodnotu, nějakou cenu a proč si to nezjednodušit tu cestu k tomu. Takže i skrz komunikaci jako DJ, každý jsme si zažili různý eventy nebo hraní a domlouvání se třeba, když jsou to soukromí akce nebo večírky nějaký, tak jak to probíhá, že to někdy je docela proces, tak mám tu chuť s tím pomoct a vlastně zjednodušit to jakoby nám DJs a třeba trošku i ukázat, naučit možná lidi, jak by to mohlo fungovat, ta domluva a co všechno je potřeba, že jo? Protože každý DJ jiný, nenosíme přesně všichni tak ozvučení sebou, nebo nemáme k dispozici ozvučení, kteří naopak mají třeba i světla a tak dál, no. Takže k tomu
0: já
1: to slouží.
0: Do toho vstoupím trošku prakticky, protože ty to popisuješ tak, že já jako DJ tomu rozumím samozřejmě. Pro posluchače, který nejsou DJs, tak ve chvíli, kdy se vám pozve někdo z nějaký firmy a chce DJ, tak většinou je zajímá jenom, jestli máte čas a kolik stojíte. A to je strašně málo, já jako na tyhle věci neodpovídám, já vždycky řeknu, čas bych tam měl, ale, a začnu se ptát já prostě. A přesně se ptám na věci. Máte tam aparaturu, nebo jí mám zařídit? Jak to máte žánrově? Budete chtít Michala Davida? Zavolám někomu jinému. Já vám Michala Davida pouštět nechci. A tak dál, a tak dál. Takže já, a třeba když jde o svatbu, tak já pokládám víceméně dotazník skoro, protože prostě nechci nikomu zkazit svatbu, chci, aby ta svatba byla úplně nejlepší možná, že jo? A nemám problém jako dohazovat jiný DJ, když se tím, že já bych tam vhodnej nebyl, že bychom byli nešťastní všichni
1: přesně
0: spolu.
1: Takže
0: já tvoji platformu chápu jako vlastně pomoc tomuhle zhladšení jakoby toho procesu, protože mně se strašně líbí, když jsme to předváděl, že na tom webu já si vlastně naklikám, jestli přesně chci DJ s aparaturou, jestli chci, aby měl i světla, jestli chci, aby uměl to a to, tyhle žánry a podobně. A je vlastně zvláštní, že to nikdy nikdo neudělal, něco takového, protože

0: prostě není schopen jasně zajistit.
1: O tom já ti to řeknu nejnovější zážitek. Já ti to nechci narušovat. No, já vím, že to myslíš dobře a že rozhodně pomůžeš spoustě lidem. Jako. A mimochodem skvělý načasování, teď všichni řeší firemní večírky, takže můžou mrknout na jaké libo CZ prostě firmy a naklikat si, určitě, jakou mají představu. Zároveň já jsem teď dohazoval DJ na jednu soukromku a nechápal jsem vůbec, co mi volal druhý den, protože já jsem se klasicky na všechno jako ptal, já jsem si myslel, že je všechno jako ready, ale existují lidi, kteří umí dost dobře zkazit večírek jakýkoliv, a to jsou party koordinátoři, že existuje třeba firma, která má 2-3 koordinátorky, který mají pomoct tím večírkem, aby bylo jako skvělej prostě. A to jsou lidi, kteří jako zařizují ty technické věci, DJ, aby byl mikrofon, blablabla, všechny tyhle ty věci, projekce, aby šlapala a tak. Ale pak už nemají tolik práce při tom večírku, takže mají třeba potřebu mluvit těm DJům do toho hraní a jsou schopní to opravdu jako pokazit. Že lidi se baví, ale koordinátorka má pocit, že by to mělo být jinak a tak to pokazí. No a teď se mi stalo opravdu ještě jako bizar na třetí, že ona krom toho, že mluvila DJům do toho, tak ještě, aniž by to komukoli řekla dopředu, tak těm lidem z té firmy rozdala žetony a ty lidi mohli s tím žetonem si chodit pro přáníčka k tomu DJovi. Ale jediný, komu to neřekla, byl ten DJ. Takže ten byl úplně jako překvapený, že má hrát za nějaký debilní žetony, jakoby nějaký dánský tracky, který ani neměl prostě, protože to byla dánská firma. A celý to bylo jako okay, dost crazy prostě a nějak aha se s tím jako poprali, zapojili další počítač se Spotify prostě a tak dál, jako, ale chci tím říct, že lidi jsou opravdu jako nevyspytatelní,
0: jo, jo,
1: a že rozhodně jakákoliv snaha jít tomu naproti je dobrá, ale vždycky dokážou překvapit.
0: Prostě. Já jsem na to připravený, já si taky myslím, že to bude samý překvapení, jo, jako tak nějak jako jsem zvědavý, jak to bude fungovat, a ještě bych možná rád řekl vlastně, že my tam jsme teď taková pražská, zatím tady naše lokální scéna, nabírají se tam pořád nový DJs, to je normálně přístupný. A samozřejmě chceme pokrýt nějakou tu multižánrovost, aby se tam opravdu vybral každý, ale primárně myslím, že chceme nacílit na lidi, kteří už trošku vědí, co chtějí, a tím pádem si jako opravdu vybrat, nebo třeba poznat nějaký nový tváře, nebo zkusit nějaký jiný oblasti hudební, o který se zajímají, a zároveň ale i trošku ukázat lidem, kteří se právě neorientují třeba v žánrech, v muzice, jak to může fungovat, a trošku jim to jakoby přiblížit, no.
1: Já jsem se samozřejmě, když říkáš ty žánry, já jsem se naučil překládat jakoby laickou řeč do mojí řeči. To znamená, že my jsme se o tom možná bavili nedávno. Někdo chtěl DJ, co hraje Jazzy Soulful House, což je v podstatě úplná blbost, jako kdyby, ale jako najdeš kompilace, které se takhle jmenujou, ale víceméně je to úplná blbost. A já samozřejmě vím, že nemám hledat Jazzy Soulful House a snažit se jakoby striktně hrát nějaký takovýhle věci, že prostě chtějí nějaký veselý house a tak dál. Takže člověk se za ty roky naučí nějakému jako šestému smyslu a bude super určitě, když se to bude učit ten web nějakým způsobem a bude to umět nabídnout. Web teda funguje. Ty jsi říkal, jak je libo.cz, je to tak?
0: Jak je libo.cz funguje. Teď ještě se tam člověk může všimnout, že tam je napsaný libo beta, takzvaně, aha, a to je schválně, protože zpočátku je to vlastně na nějaký ruční bázi, kdy budeme opravdu ručně kontrolovat, jak je vyplněná vlastně poptávka od člověka a jak na ní bude reagovat DJ, a budeme to komunikovat, aby jsme zjistili, kde jsou jakoby nějaký mezery nebo třeba nejasnosti ze strany klienta nebo super, naopak ze strany DJ, a vlastně postupně by se, kde to půjde, kde zjistíme, že to jde, tak to budeme automatizovat až třeba po nějakou platební bránu ideálně, aby to bylo úplně co nejjednodušší. No.
1: Ok. Já jako DJ platím tam nějaký členství nebo něco takového?
0: Ne. Je to vyloženě úplně přístupný, je tam vymyšlený obchodní model jako fíčka, procenta svíček, a to je, můžeme tady klidně jako zmínit, to není žádný, nějak tajný, jedná se vlastně o 15% z gigu, z toho eventu, a přitom každý třetí gig pro DJ znamená 0% odečet, takže
1: ve finále to procento bude nižší.
0: To vlastně ve finále nějakých 10%, jo, no, za tu domů.
1: Což těch 10-15 je jako standardu, když máš nějakého manažera nebo něco takového, tak to je úplně v pohodě.
0: Taky myslím, no.
1: Přemýšlím, jestli jsem něco zapomněl. Launch party si říkal, že proběhla, viděl jsem fotky, vypadalo to skvěle naprosto. Dobrá nálada, hezký fotky, mimochodem.
0: Jo, díky. Jo, bylo to moc fajn, tak symbolicky jsme to zahájili, spustili, bylo to rodinný, bylo nás tam hodně DJs na krátký čas a krásně jsme se tam vystřídali, ty jsi tam teda chyběl.
1: Já jsem nakonec nedorazil, no.
0: No, a
1: mrzí mě to trošku.
0: A nevadí, uděláme zase něco brzy.
1: Ale já jsem teda mimochodem měl za sebou

0: Remku, kde opět to pokazily koordinátorky. Já jsem hrál na akci, kde vidím, jak ty lidi jakoby bavím. A oni zatím jedli, ale bylo vidět, že to baví. A já jsem si říkal, tyjo, ty až přestanou jíst, tak to bude skvělý mejdan. A oni přestávali jíst pomalu. Já jsem si myslel, že to jako malinko nakopnu a najednou za mnou přišla koordinátorka, ať hraju house prostě. Úplně jako z ničeho nic prostě. Že minule jim DJ hrál house a že to bylo super. Tak já jsem začal hrát nějaký house a viděl jsem, jak ty lidi to moc vlastně nebere. Ale říkal jsem si, tak ona mi to jako zadala, tak já se toho nějak budu držet. A myslím, že jsem z toho neměl dobrý pocit ani já, ani ty lidi ve finále moc. Takže já jsem měl popravdě domů úplně vyčerpaný jako z toho, jak vlastně to bylo. Já jsem začal hrát tak nadšenej, plnej energie a skončil jsem prostě úplně vycucaný, protože prostě si myslím, že mám tu empatii a že jako jsem cítil, že to není ideální, ale nechtěl jsem se s nikým hádat. No,
1: tam je ideální jako tu důvěru si nějak, on si člověk nevybuduje za 5 minut, když si tě prostě buknou, jako by řekněme cizí lidi, ale určitě se to může stát samozřejmě. Pak je dobrý, že si nějak říct, nechte to na mě, bude to OK, a záleží prostě. No. Záleží, jako lidi chtějí ledat co, že jo? Nebo neví, co chtějí a občas to nepovede. Některý lidi
0: chtějí mít pocit, že šéfujou. Každopádně, ale to je mimochodem velká pravda. Každopádně ty nám zahraješ dneska taky live set, ať to neprokecáme. Co nám zhruba zahraješ? Máš připraveno, bude to freestyle, žánrově, co se na nás valí?
1: Mám trošku připraveno, ale bude to freestyle. Připravil jsem si, vyselektoval jsem si pár tracků a dáme tam na začátku nějaký trapové věci, převážně nějaký future sound.
0: Hezky.
1: Future beaty, ale možná se dostaneme i ke kořenům, rád bych to nějak provázal a na konci setu bych rád zahrál něco, co jsem ještě nikde nehrál, dáme trošku nějaký organičnost, takže
0: wow,
1: to uvidíte sami.
0: Jsem zvědavý, co
1: uslyšíte.
0: Co to bude? To vůbec nevím, co si mám představit.
1: Snad to tam stihnem.
0: O to více těším. Nebudem to už zdržovat. Dáme si ještě jeden nový single od Vince Staplese a pak už DJ Alex živě na Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, právě nám dohrál DJ Alex a já bych mu chtěl moc poděkovat za to, že dorazil, za to, že nám představil jakilibo.cz a za skvělý set, samozřejmě díky moc.
1: Já moc děkuju za pozvání a za super pokec.
0: Moje klasická poslední otázka je, kde tě můžeme nejblíž vidět, nebo kam bys nás pozval na nějaký večírek, kde budeš hrát, kde to stojí za to, případně můžeš zpropagovat Libo, co chceš, jak je ti Libo?
1: Jak je Libo? Tak co se týče DJského hraní, tak zatím je to všechno v procesu a týká se to až listopadových termínů, jelikož mě teď čeká zběsilý nastudování premiéry s Dekáčema. Mm-hmm. Takže
0: Decadence.
1: Decadencers. Yes. Já jsem se stáhnul židli. OK. Ale plánuje se, jestli jste někdy viděli, možná jsi někdy viděl online, Miners pořádá vlastně ty day ravey.
0: Za Vícem.
1: Tak nějakého 21. listopadu, je to sobota, tak by se Samem Gittisem měl proběhnout Day Rave v Miners v Holešovicích. Hrajeme z desek, hrajeme housíky a je to super. A pak se plánujou nějaké věci na prosinec a ono to ještě není úplně venku, takže nemůžu prozradit přímo, o co jde.
0: Jasně.
1: Každopádně se bude jednat o nové místo. Food court a budeme tam dělat nějakou produkci a budou tam DJ spoty, takže
0: hezky.
1: Na to se moc těším a sám jsem zvědavý, takže určitě sledujte jak je libo.cz Instagramy a tam se všechno dozvíte.
0: Případně tvůj Instagram?
1: Můj Instagram Alex Alex, jednou psáno klasicky Alex a po druhé psáno legs, jako nohy, protože jsem tanečník, no.
0: Okay. Tak jo, tak ještě jednou děkuju, doufám, že se zastavíš zase někdy. A za chviličku už DJ Onyx a probereme novinky, jak jsem už sliboval, takže těšte se na to na Radio Spin.

0: Rap Mondays, jak jsem sliboval, se mnou ve studiu DJ Onyx, ahoj.
1: What's up, posloucháš Radio Spin, moje jméno Onyx a podíváme se dneska zase nějaký novinky z českého i světového rapu.
0: Začneme v Americe. A já nechám mluvit tebe, já jsem trošku vykecanej, takže já budu rád, když mi něco řekneš ty k tomu, protože Drake, to je vlastně teda deluxe album, je to tak?
1: No, jenom aby jsme to uvedli pro míru, tak Drake vydal deluxe album s názvem FOMO, nebo ten deluxe se jmenuje FOMO.
0: A tak se jmenoval i ten film, myslím, ne?
1: Je to možný.
0: On udělal nějaký film, mám pocit, a jo. Následně bylo to album. A já kvůli tomu, protože jsem to nestihl, tak jsem si myslel, že normálně vydal čtvrtou desku novou. Tak to ne, tak to jsme uvedli na pravou míru.
1: Teda. V tom byly tam teda tři tracky a dva z toho byly s Donem Toliverem. Mm-hmm. Já jsem vybral jeden bez něj, jeden s ním a je to klasicky prostě do pohody Drake, takže si to pojďme pustit a pak se hned vrhneme na novýho Quavea, protože to je taky úplná šílenost. Mm-hmm. Posloucháš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin a tohle byl novej Drake. A my se vrhneme na Quava. Já vždycky, když vyjde nová deska, tak vybírám třeba dva, maximálně tři tracky a tady jsem se reálně nemohl rozhodnout, takže tu máme čtyři. A každý je v trošku jiném žánru, dá se říct, nebo jeden je takový hodně, hodně slow a ten poslední, tak to jsou Avengers na beatu.
1: Kdo tam všechno je?
0: Hele, je tam Pharrell Williams, je tam Tyler, the Creator, je tam A$AP Rocky, takže absolutní bomba.
1: Měl bychom zmínit asi, že celou tu disku Pharrell Williams produkoval vlastně a už když to oznámili, tak já jsem byl strašně na to zvědavý. Myslím, že první single pouštili na nějaký to Heaven, na nějaký přehlídce.
0: Jo, Heaven vyšlo a potom hned na to ještě pustili to Trends, Walk It Down, to si budeme i hrát dneska. A ještě track, co jsem vybral, to BA s Futurem, tak to nějaký leaker to leaknul normálně ven, takže to taky oblítlo TikTok a socials. Mm-hmm. A paradoxně, takový jenom fun fact, tak on vlastně vydal kolekci takových divných slunečních brejlí, co mají vlastně ten, no, deska se jmenuje Chrome Life, bylo psáno s Q na začátku. A udělal prostě sluneční brýle, co mají Chrome Life jakoby přes oči. A to jako vyřezaný prostě stříbrný chrom přes oči.
1: To jak má na coveru jakoby.
0: Jo, tak je to moje video jako kolekci.
1: Jo, tak to mi úplně uteklo, to se podívám teda. Super info.
0: A šílenost. Každopádně první track, co si budeme hrát, je Hit a Lick a myslím, že není...
1: není co řešit. Pharrell Williams a Quavo na Radio Spin. I'm gone.

0: later, my kid gon' be kicking her, kicking her, kicking her, kicking her.
1: Pick it up, yeah. Většinou dáváme jednu, dvě ochutnávky z desky, ale tentokrát máme víc ochutnávek z nový desky Quiva, protože je velmi, velmi povedená. Slyšeli jste sami a my se přesouváme s Onyxem do českých Luhů a Hájů.
2: Nás právě teď čeká novej Sergej. Takže...
1: Nová deska Entropie se jmenuje.
2: Entropie, je to tak.
1: Deska, kterou si sám produkoval a kde není úplně hodně hostů.
2: Tři nebo čtyři jsem koukal. Myslím.
1: Vím, že je tam Dolar, vím, že je tam...
2: Luka Brasi a Bulhar.
1: Aha.
2: A ještě jeden jsem tam, myslím.
1: Mám pocit, že tam je jeden zahraniční. Nejsem si teďko taky jistý, nemám to před sebou, ale mám ten pocit. Nerad bych kecal. Každopádně jsme se shodli, že deska nás baví.
2: Je to takový zlý, tvrdý, mně se to líbí, já to mám rád, tady ten sound.
1: Já mám pocit přesně taky takový jako větší tvrdosti a takovýho možná trošku návratu k tomu, kdo pro mě Sergej vždycky jakoby byl, protože já beru, když on začne zpívat, já proti tomu nic nemám s tím autotunem, ale je to trošku vybočení, řekněme, a tohle je prostě takový ten klasický Sergej.
2: Taky mám radši,
1: když
2: to řeže do toho beatu. Já jsem konkrétně teda vybral dva tracky, kde je na featu Bulhar a jeden kde Dolar.
1: Mm-hmm.
2: Oba jsou, mají taky trošku podobný beaty, ale přesně je to... Hodně hi-hats, roly, prostě tvrdá 808 a tvrdý bars, takže za mě super, já si myslím...
1: Navíc mám pocit teda z Instagramu, že on to asi míchal v Atlantě zase, přišlo mi.
2: Fů, to nevím, to jsem neviděl.
1: Mám pocit, že dělal s nějakýma inženýrama v Atlantě právě, kde dolaďovali zvuk té desky, možná i mix a master a tyhle ty věci, jako zní to super, samozřejmě.
2: Takže... Já můžu jedně souhlasit.
1: Pojďme na to.

věrnost lidí na ulicích a klíč města. Koho chceš sesadit? Ty pravé poznáš podle toho, kdo drží veslo, když topí se Titanic. Před rokem dával mu hadry do klipu, protože měl jenom ty zezary. Teď protože otřel se o tebe větší pes, tak budem se nebavit.

0: nový Sergej B, ale na ulici ještě zůstaneme, protože nás čeká Dan z Hun. Ten se dere z Hudu na výsluní, mi přijde poslední dobou.
1: No jako tím Stalinem to hrozně jako potvrdil vlastně, jak roste a narůstá.
0: A i to Sasazu předtím vlastně.
1: No jasný.
0: A sype nám to parádně, si myslím.
1: Přijde mi, že hrozně i jako bavili jsme se o tom, že tak jako krystalizuje ten jeho styl, jo. Že je čím dál poznatelnější vlastně. A ta deska je povedená nová. Jak se jmenuje nová deska vlastně? Já jsem úplně zapomněl to, jo.
0: Já si myslím, že my jsme na ty jména těch desek fakt špatný.
1: Jsme opravdu špatný. My hrozně rádi jako mluvíme o muzice, ale dohledat si producenty a názvy, to je jako...
0: Přijdeme do desky a jsme v tahu.
1: Každopádně deska je venku, vybrali jsme dvě ochutnávky. A vybrali jsme co?
0: Já jsem vybral hodně Aranec. Mm-hmm. To mě bavilo asi nejvíc
1: Tebenger.
0: Desky. A další track je, se jmenuje První chain. A to bych řekl, že je nejpopulárnější track z té desky.
1: Mm-hmm. A deska se jmenuje Víc.
0: Jo, Víc.
1: Takový jednoduchý název, no. Já si často nepamatuju ale ani názvy tracků, protože já prostě poslouchám ty desky a nekoukám se po každý, jako jak se jmenuje track, že jo? Prostě poslouchám.
0: Mám podobně, já si vždycky udělám shuffle z toho, co mě baví. Mám tam teďka třeba momentálně 400 tracků.
1: OK.
0: No.
1: Takže Big Up Dance Hun.
0: Big Up Dance Hun.
1: Pojďme se ho dát na Radio Spin. The money good, nigga. Yeah.

0: byl první chain.
1: Dan Zhun, první chain a my se pomalu ještě blížíme ke konci.
2: Máme tady poslední dvě věci. Offset chystá taky solo desku?
1: Já jsem viděl nějaký promíčka, nebo jako
2: stolička. Protože ono se mluvil o Migo desce, že jo?
1: Ta bude snad brzo.
2: Ta by měla být brzo, ale o Offsetovi jsem vlastně nevěděl a je trošku pro mě překvapení teda, že vydal věc s Donem Toliverem.
1: Ale já jsem za to jedině rád.
2: No určitě.
1: Oba jsou to dost moji oblíbení interpreti, takže... Mm-hmm.
2: Trošku provařený sample, už ho použil kde kdo, ale zase to pojeli prostě trošku jinak, takže žádný problém.
1: Myslím, že to zvládli super a jo. Následně nás na to čeká a tím asi pak už budeme končit. Mm-hmm. Dneska Gana vydal track Puppet, taky absolutně out of nowhere single. Nevím, jestli třeba má v plánu vydat taky něco, ale
2: zdá
1: super
2: se.
1: Track, super track.
2: Zdá se mi, že to tak je. Já děkuju každopádně, že jsi vybral tyhle super novinky a my se tady uslyšíme, uvidíme zase za 14 dní.
1: Tentokrát už bez těch větších pauz za 14 dní.
2: Zkusíme to.
1: To bylo hektický přes to léto a přes to září. Nějaký začala škola zase, takže...
2: No a snad budeme zdraví, taky všichni jsou nemocní, že jo?
1: To taky, no. Takže... Já musím zaklepat, yes. Že jsem v pohodě.
2: Takže já se budu těšit určitě, díky ještě jednou. A dáme si tyhle dvě věci, rozloučím se klasicky s Krepač singlem, jako vždycky, a příští pondělí určitě laďte Rap Mondays, jako vždycky, na Radio Spin.
1: Já taky děkuju, moje jméno je Onyx a slyšíme se zase příště. Čau.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Yeah. Yeah.

0: jsou levý.
1: Dřeví táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
4: Co to je? To je předražená. To je jako dražé, nebo co? Dražba Luna Park.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: negativní.
1: Zacpěte uši svým dětem. Tenhle track může obsahovat nevhodný slova.
2: Československá scéna. Rádio Spin.
3: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát osobně.

0: poslouchám Spin, udělám se.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak teko oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel